0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Na Krokodýlu si stále užíváme hit za hitem, Jarek přeje krásný poslech a my míříme opět mezi naše nejmenší posluchače. K čemu slouží lešení? Ptali jsme se našich zlatíček.
1: Postaví se lešení, kdyby měli malý žebřík a nedošáhli by tam, kdyby chtěli upravit nějaký vysoký dům.
2: Když chceme opravit obrovský dům.
3: Třeba u mě doma, až budu mít panelák, budeme tam dělat večírky s kamošima, tak tam bude třeba ohromní lešení a budeme chodit potom.
0: Možná doma stavíte, používáte lešení, k čemu slouží, na to jsme se ptali i našich nejmenších posluchačů v jedné z brněnských školek. Teď už jdeme za dalšími hity. Jarek Hamala přeje hezký poslech.

0: Rádio Krokodýl. Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát během dne.
1: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

se na koho spolehnout. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.
1: Například východ slunce a vítr ve větvích. A nebo písem tichou, jak padá

Jasná věc. Vždy víš, štěstí je krásná věc. Štěstí je tak krásná, přepichová věc. Ale prachy si za něj nekoupíš. Jo, jo, karton na bůrek a taky porcelán. Jsem modrý pán cibulkama, tapety parmazán. 5 kilo hráků, nebo Jimsy, Calvin Klein. Tak zdá, že to není štěstí, ho.

Směr Břeclav míříme právě teď ve vysílání Krokodýla a na obchvat Břeclavy se čekalo více než 30 let. Teď je ale projekt konečně trošku dál. Posouvá se do další fáze. Ředitelství silnic a dálnic získalo důležité povolení, vypsalo soutěž na stavební firmu a finišuje se výkupem pozemků. Nová silnice má ulevit přetíženému centru, což je dobré, správná věc. Tak vás zdravíme a samozřejmě v Břeclavi nás ladíte, posloucháte na 99,1 FM. Tak vám tam posíláme další hit.

Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát. Krokodýl garantuje od 6. raní do 6. večerní, od pondělí do pátku. Ani jeden hit dvakrát. Nás můžete poslouchat celý den. Rádio Krokodýl.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

Dobré mít parťáka při práci. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

Dneska všichni říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí bejt, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: nejlepší po ránu.
1: Ahoj, já jsem Tonda.
2: A já Katka. Stávejte s námi a nic vám neunikne. Sledujeme pro vás živě události v Brně a na Jižní Moravě.
1: Víme, kde to stojí v kolonách a víme, jestli to dneska bude na deštník nebo na sluneční brýle.
2: Do toho vás bavíme. Těšte se na rubriky O mužích jen dobře, Blbec nakonec.
1: A na procvičení brněnského hantecu.
2: Také soutěžíme o prachy na ruku.
0: To nejlepší po ránu. Každé všední ráno od 6:30 do 9:00. Is it love?

Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz.

0: 5 hodin a 30 minut. Dobré ráno, dobrý den. Máme tady druhý pracovní den 23. týdne. Úterý 2. června. Jarmilové dneska slaví svůj svátek. A doufám, že oslavy ty včerejší toho dne dětí dopadly tak, jak měly. Že se všichni radují, nejenom děti, ale taky dospělí, protože děti se radují. To je taková spojitá nádoba a krásně nám to funguje dohromady. Pokud v téhle chvíli vyrazíte ven, no, zima, tak není tam úplně nejteplej, je tam nějakých 10-11 stupňů, záleží na tom, kde se budete nacházet. Třeba ve Žďaru nad Sázavou, tam mají v téhle chvíli jenom stupňů 7. Jinak odpoledne by se nám to mělo dostat až nad příjemných 25 stupňů, ale i to samozřejmě během rána probereme podrobněji. A pokud vyrazíte na silnice, tak je tady drobný problém. D46 ve směru k Vyškovu. Je tam na 4. kilometru odstavený nákladní automobil, snad tak moc nepřekáží. V Buchlovských kopcích se dořešuje požár nákladního auta, tam se jezdí k Ivarlově. Je to v podstatě u Buchlovic, takže pokud tam těmi místy budete projíždět, tak prosím taky zvýšenou opatrnost. Přátelé, dneska je Mezinárodní den čistého ovzduší, tak se zhluboka nadechněme. A pojďme do toho dalšího, snad úspěšného dne. Dobré ráno.
1: To nejlepší po ránu s Katkou Horákovou a Tondou Kalou na rádiu Krokodýl.

0: Rádio Krokodýl. Počasí.
1: 3 minuty a bude 6:15. Jaký bude dnešek ráno a z počátku dopoledne bude převádat skoro jasno nebo i úplně jasno. Z rána se ještě v údolích můžou rozpouštět mlhy, později dopoledne se začne vyvíjet kupovitá oblačnost a od západu přibývat průsvitná oblačnost a postupně převažovat polojasno nebo až oblačno. Na večer se nám bude zatahovat, ale pršet dnes nemá a teploty nejvyšší odpolední mezi 23 až 26 stupni. Dobré ráno.
2: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Uhodni záhadný krokodýlí zvuk a vyhrávej. Dnes hrajeme o víc

yeah.

Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: uděláme přesně to, co teď zpívali Mike and the Mechanics. Koukne přes rameno, je, venku je pěkně, ježíš, to je hodin, 5 hodin, 59 minut k tomu. Úterý 2. června právě dnes a právě teď ze studia Rádia Krokodýl. Dobré ráno, přeji Katka Horáková.
1: A Tonda Kala, to je hodin, že bys neměli ještě ležet v posteli, vůbec nechápu, co tady děláme.
0: Ne, jinak, to je hodin, měli bychom už jít domů.
1: A nebo.
0: Tak, já mám připraveno BBB a Katka má připravené zprávy.
1: Zprávy, ano. Dopravu včera kolem Mendlova náměstí zastavil nález podezřelého předmětu, i o tom už za chvíli.
0: Byste rozuměli tomu BBB, tak bude to Brno, Blansko a Břeclav. To je to BBB.
1: Zkrátka.
0: Co si dáme po šesté? Jennifer Lopez, David Guetta. Dáme taky snap. A bude i slza. Venku máme jasno, ale chladno, máme tam 11 stupňů, odpolední maxima by se měly pohybovat někam k 26. Během dne možná budou mraky přibývat, ale pršet dneska určitě nebude.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji hezké ráno.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Dopravu kolem Mendlova náměstí včera odpoledne zastavil nález podezřelého předmětu u školní budovy. Na místě zasahovali pyrotechnici, kteří zjistili, že předmět není nebezpečný. Ke zneškodnění balíčku použili takzvaný vodní rozstřelovač. Zásahu předcházela evakuace asi 400 dětí ze školy.
2: Rádio Krokodýl, Blanensko.
1: Lidé v Boskovicích mohou od včerejška navrhovat menší projekty do participativního rozpočtu. Na uskutečnění vítězných návrhů na zvelebení města bude 500 000 korun, stejně jako loni. Návrhy mohou zájemci zasílat výhradně elektronicky.
2: Rádio Krokodýl, Břeclavsko.
1: Městské muzeum a galerie Břeclav spolu s klubem vojenské historie opravilo a zpřístupnilo bývalý kryt civilní obrany pod budovou bývalé radnice. V tomto týdnu expozici navštěvují školy, poté se otevře i pro veřejnost. Bronzová olympijská medailistka Nikola Ogrodníková, která se vrací po mateřské pauze, vyhrála soutěž o štěpařek na Odložilově memoriálu. Na mítingu bronzové kategorie Continentální tour v Praze si triumf zajistila hned prvním pokusem, dlouhým 59,87 metrů.
2: Element Store Brno. Váš specialista na kola, elektrokola značky Trek a kompletní servis. Stavte se v Brně na Hršpické v Empaláci nebo se podívejte na elementstore.cz. Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Pojďme na silnice, slovo dostává ten, kterému zvonil budík ve 3.50, tedy Kuba.
3: Pěkné ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. Už s téměř 2-kilometrovou kolonou počítejte na cestě ze Svitav do Brna v Lipůvce. V Brně vázne doprava na Hladíkově ulici do centra před odbočkou na Tržní a kamiony zpomalují na příjezdu do Brna po dálnici D2 ze Slovenska momentálně od 1. kilometru. Pro Rádio Krokodýl z Klobásy stánce Koktilšar.
0: Kubo, děkujeme, pozor taky na trase z Jedovnic na Ochoz. U Březiny havarovalo osobní auto mimo vozovku. Na místě zasahují záchranáři a policie, počítejte s omezením.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Každý mezinárodní den by se měl nějakým způsobem oslavit. Mohla bys mě poradit, jak mám dneska oslavit Mezinárodní den prostitutek?
1: Já jako vím, co asi ode mě očekáváš, ale to ti neřeknu, že to máš jako takhle oslavit až jako.
0: Tak přejeme dobré ráno.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Ptají se v práci Karlíka. Hele, že prej jsi skončil s chlastem? Jo, už jsem podnikl první kroky. No a jaké? Koupil jsem si kapesní nůž bez vývrtky.

0: Kalendárium Rádia Krokodýl.
1: 6 hodin a 11 minut k tomu, co zajímavého přinesl 2. červen toho, kterého roku. Například v roce 1297 byl Václav II. Korunován českým králem a jeho manželka Guta Habsburská českou královnou. V roce 1358 moravský markrabě Jan Jindřich Lucemburský potvrdil Brnu všechna privilegia udělená předchozími panovníky. V roce 1541 požár zničil 2/3 Malé Strany a severní část Pražského hradu spolu s jinými dokumenty zhořely na hradě desky zemské. Knihy, které obsahovaly záznamy o jednání českého zemského soudu a také sněmu. V roce 1898 podal první návrh na pražské metro městské radě obchodník Ladislav Rot. V Evropě v té době mělo metro jen Londýn a také Budapešť. V roce 1948 prezident Edvard Beneš podepsal dopis československé vládě, v němž oznámil svou abdikaci. Pochopil totiž, že po únorovém převratu může pouze přihlížet komunistické diktatuře bez možnosti ovlivňovat vývoj v zemi. Co zmíníme ze světa? Tak například rok 1896, ten je velmi zásadní. Guglielmo Marconi získal patent pro svůj nejnovější vynález – rádio. V roce 1857 pan James Gibbs z Virginie patentoval šicí stroj s jednou nití a řetízkovým stehem. V roce 1953 ve Velké Británii byla korunována královnou Alžběta II. A třeba v roce 2003 k Marsu odstartovala evropská kosmická sonda Mars Express. Kdo se dneska narodil, kdo slaví narozeniny, například tady mám herce, tak režiséra Tomáše Vorla, ten dneska slaví narozeniny 69. Kateřina Langerová, ta dneska slaví narozeniny 40. Kdo dneska slaví svátek? Tak dneska slaví svátek Jarmil, také Jaromil. No a jak bylo řečeno, tak dnes je také Mezinárodní den prostitutek. Jak tohle budete slavit, necháme na vás. Gratulujem, dobré ráno.
0: Kalendárium Rádia Krokodýl. To nejlepší po ránu s Katkou Horákovou a Tondou Kalou na Rádiu Krokodýl. Novinka Rádia Krokodýl. Jennifer Lopez a David Guetta. Save me tonight. Save me tonight. Tonight. Novinka.

0: Snap nám dozněli na rádiu Krokodýl 10 minut před půl sedmou, kdy máme v centru Brna 12 stupňů, ve Vyškově 10, v Břeclavi 10, v Hodoníně 11,5, ve Žďáru 7 a v Jihlavě 6 stupňů. Odpolední teploty budou do nějakých 620. Dopoledne po ránu pozor na mlhy, ty se nám potom rozpustí a bude krásně. Možná sem tam nějaké mraky, na večer se bude zatahovat, ale pršet dneska nemá.
1: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
2: Dobré ráno. Státní zástupkyně Petra Lastovecká, kterou nadřízení odvolali z vyšetřovacího týmu k bitcoinové kauze, rezignovala po 25 letech na funkci. Ministerstvu spravedlnosti včera doručila rezignační dopis. Důvodem je ztráta důvěry ve vedení státního zastupitelství. Po celý červen bude moci veřejnost navštívit archivy na desítkách míst České republice a zúčastnit se komentovaných prohlídek, výstav a workshopů. Akce se koná k příležitosti oslavy Mezinárodního dne archivu, který připadá na 9. června. V kalifornském Palm Springs se o víkendu zhromáždilo 1037 lidí převlečených za hollywoodskou hvězdu Marilyn Monroe. Svým počtem překonali rekord a zapsali se do Guinnessovy knihy rekordů. Herečka by včera oslavila sté narozeniny. Tenista Jakub Menšík dnes nastoupí do boje o semifinále Roland Garros. Večer se utká s Brazilcem Fonsecou o premiérový postup v rámci takzvané Night Session. Takový je přehled zpráv. Hezké ráno.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4, nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Navštivte showroomy v Brně na Vídeňské nebo Maříkově a vyberte si spolehlivý vůz. Více na ckauto.cz. CAK, člen skupiny Auto UH.
5: S Emou mě baví svět. Vás bude bavit také. Cestovní kancelář Ema vám nyní nabízí.
6: Bulharsko, slunečné pobřeží. Odlety z Brna na 8 až 12 dní do tříhvězdičkového hotelu přímo u pláže nebo čtyřhvězdičkového hotelu s vlastním akvaparkem. Ideální pro rodiny s dětmi.
5: Cestovní kancelář Ema, Kozí 10, Brno. www.emma.cz.
7: Přibalte dětem na prázdniny vyletněný balíček od Vodafonu. K mobilnímu tarifu dostanete neomezená data na léto a chytrý lokátor jen za korunu. Stavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Ahoj, tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.

0: Ascoltiamo Radio Crocodilo.
1: Ascoltiamo Radio Crocodilo.
0: Ascoltiamo Radio Crocodilo.
2: Vyplatí se poslouchat Krokodýla, protože potom máte, přátelé, plné bříško.
3: Ano, stačí nám napsat, kde Radio Krokodýl posloucháte a dorazí k vám pořádná pizzová nadílka.
2: Ano, přijede dokonce i Ital Piero Caruso z Caruso Pizzy. Takže nám napište na studio@krokodil.cz, odkud jste, kolik vás tam je v tom kanclu, nebo nevím, kde všude posloucháte, a proč bychom měli přijet právě k vám. Ještě jednou ten mail studio@krokodil.cz.
4: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
2: Jdeme na silnice, slovo má Kuba.
5: Pěkné ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. Už s téměř 2-kilometrovou kolonou počítejte na cestě ze Svitav do Brna v Lipůvce. V Brně pázne doprava na Hladíkově ulici do centra před odbočkou na Tržní a kamiony zpomalují na příjezdu do Brna po dálnici D2 ze Slovenska momentálně od 1. kilometru.
2: Pozor taky dejte na trase Jedovnice Ochoz, tam havarovalo osobní auto, zasahují tam záchranáři i policisté. Počítejte s omezením.
4: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Krokodýl.

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: 5 minut po půl sedmé jdeme za dětmi a jdeme si něco postavit.
2: Ve školce v Říčkovicích jsme se ptali, kdo je to architekt.
3: Architekt je takový chytrý pán, který chodí do kanceláře se podívat na mého tátu.
4: To je můj táta a pracuje a všude možně po světu.
5: No to teda vím, je to takový pán, který chodí do kanceláře a když tam něco bude, tak to opraví.
6: Ta architekt vymýšlí nový oblečení a budovy.
0: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek.
7: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
0: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: na Krokodýlu 9 minut po půl sedmé, v Brně máme 12,5 stupně, ve Vyškově 11, v Břeclavi 11, ve Žďáru 8 a v Jihlavě 6,5 stupně. Odpolední teploty při pomalu mračící se obloze, večer má být až zataženo, budou někam k 26 stupňům.
1: Rádio Krokodýl, ranní přehled.
2: Pěkné ráno. V květnu přibylo v Jihomoravském kraji 33 lidí nakažených žloutenkou. Jejich počet klesá několik měsíců, epidemie však stále přetrvává. Od začátku roku evidují hygienici v kraji 368 případů virové hepatitidy typu A. Ministerstvo dopravy plánuje změnu v elektronickém mýtném systému. Umožnila by využívat vedle klasických palubních jednotek také vlastní mobilní zařízení. Dopravci by měli mít možnost volby. Nový model by mohl začít fungovat od prosince 2032. Berlínská zemská vláda chce v boji proti kriminalitě využívat umělou inteligenci, kterou propojí s kamerovým systémem. Radnice pro pilotní projekt vyčlení 16 milionů eur. Slibuje si od toho, že systém díky analýze pohybových vzorců kolem jdoucích čas rozpozná incidenty a nebezpečí, což umožní kriminalitě předcházet. Americká tenisová hvězda Serena Williams se 4 roky po ukončení kariéry vrátí na WTA Tour a odehraje 4 hru na trávě v Queen's Clubu. O startu 44-leté vítězky 23 Grand Slamu informovali pořadatelé londýnského turnaje. Takové jsou stručné zprávy. Hezké ráno.
3: Stavíte? Stavte se! Stavebniny Dek pro vás v Hustopečích otevřeli nový prodejní areál. Prodejna s rozšířenou nabídkou sortimentu skladem, půjčovna strojů a zařízení, míchárna omítek a barev. Přijďte na den stavebnin Dek v úterý 2. června. Ke každému nákupu nad 500 korun navíc dostanete láhev kvalitního italského proseka zdarma. Úterý 2. června. Stavebniny Dek Hustopeče, ulice Bratislavská. Více na dek.cz.
4: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
5: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
4: A tak to bude drahé.
5: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 000 korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
6: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
7: První probuzení na moři?
8: První selfie s delfínem. Nebo snad první hrad z písku na pláži?
9: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď. Na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
10: Léto volá, voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
11: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
12: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
13: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
1: Hit za hitem. Rádio Krokodýl.

0: Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.
1: 9 minut a bude 7 hodin, přejeme vám z Krokodýla dobré ráno.
2: Krásné ráno, tak blíží se nám start fotbalového mistrovství světa.

0: česká reprezentace už je v dějišti ve Spojených státech. No a pokud se na šampionát chystáte, tak ministerstvo zahraničí dnes ve spolupráci s fotbalovou asociací České republiky a ministerstvem pro sport představí praktické informace právě pro vás. Lidé by měli od úřadu dostat aktuální bezpečnostní a zdravotní doporučení i organizační pokyny. Už dříve byly zveřejněny základní rady pro pobyt návštěvníků turnaje, informace o konzulární asistenci, vstupenkách nebo vstupu na stadiony a do fanzón. Turnaj se koná od 11. června do 19. července a my budeme napnutí jak gati, jak to dopadne.
1: To je pravda, jako podle mě zásadní rady jsou: moc nelejte a chovejte se slušně.
0: Tak. A dodržujte místní zákony a to,
1: přesně,
0: co se má.
2: Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Radio Krokodýl.
1: Tipy, kam vyrazit v Brně a na jižní Moravě.
2: Pěkné úterý, zveme vás dnes do divadla. Drama o mateřské lásce, její pastorkyně, vádí činoherní scéna Městského divadla Brno v 19 hodin. Inscenaci Mě jsme doma nabízí divadlo Husa na provázku v 19 hodin.
3: I v druhý červnový den jste s Krokodýlem, bude 7 hodin. Katka má připravené další zprávy. Dobré ráno.
4: Pěkné ráno. Do protestu proti přesunu protidrogové agendy se zapojili i v Brně. Víc už za chvíli.
3: Co dáme po 7? Huntrix Golden. Bude i Bon Jovi It's My Life. It's my life. A z těch českých třeba opět a Radeček. Tak sorry. Za 70 vteřin bude 7.
5: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za elektromotory do 300 kg 20 korun za kilogram. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
3: Co dnešní počasí, ráno a zpočátku dopoledne bude převládat skoro jasno nebo i jasno. Z rána se ještě v údolích můžou rozpouštět mlhy, později dopoledne se začne vyvíjet kupovitá oblačnost a také bude od západu přibývat průsvitná oblačnost a postupně bude převažovat polojasno nebo až oblačno. Teploty příjemné odpolední 23 až 26 stupňů.
1: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
4: Je 7, hezké ráno.
1: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
4: Včera se konala výstražná stávka Asociace poskytovatelů adiktologických služeb. Důvodem je plánovaný přesun agendy protidrogové politiky z úřadu vlády na ministerstvo zdravotnictví. Obávají se, že změny ohrozí kvalitu a dostupnost služeb. Do výstražné stávky se zapojilo i brněnské centrum společnosti Podané ruce. Premiér Babiš uvedl, že rozhodnutí je definitivní a vláda se už k němu vracet nebude.
1: Rádio Krokodýl, Vyškovsko.
4: Státní zemědělská a potravinářská inspekce včera uzavřela výrobu společnosti pekařství Vyškov v Brněnské ulici. Důvodem jsou hlodavci, plísně zanedbaný úklid a další závady. Provozovna podle inspektorů nebyla zabezpečena před pronikáním škůdců.
1: Rádio Krokodýl, Znojemsko.
4: Situaci na interním oddělení znojemské nemocnice se podařilo uklidnit. Všichni lékaři své výpovědi stáhli. Do budoucna se chce pověřený ředitel nemocnice Petr Liškář soustředit například na personální posílení dalších oddělení a nemocnici čeká výstavba nového urgentního příjmu. Basketbalisté Brna vstoupili vítězně do boje o třetí místo v domácí lize. Stříbrný tým minulé sezony zdolal v úvodním zápase na domácím hřišti Opavu v těsné koncovce 99-97. Druhý duel série hrané na dvě vítězství je na programu ve čtvrtek na půdě Slezanů.
1: Element Store Brno. Váš specialista na kola, elektrokola značky Trek a kompletní servis. Stavte se v Brně na Hrušpické v M-paláci nebo se podívejte na elementstore.cz. Dopravní servis Rádia Krokodýl.
3: Pojďme na silnice, slovo má Kuba.
6: Hezké ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. Ustává se příjezd do Brna do Tuřan od obce Telnice. Přímo v Brně vázne doprava například na Zvonařce u Dornichu nebo i na Gajdošově v obou směrech před Táborskou ulicí. Na Brněnsku na cestě z Jedovnic na Ochoz u Brna skončilo osobní auto po nehodě mimo silnici. Provoz zůstává omezený částečně. Na D2 na příjezdu do Brna ze Slovenska se popojíždí od 3. kilometru a z dálnice D1 hlásí řidiči zdržení u exitu 210 mezi Vyškovem a Brnem. Pro Rádio Krokodýl z Globásy stanice Jakub Tilšár.
3: Kubo, děkujem, ta kolona se prodlužuje na D1 od Vyškova k Brnu, takže už teď začíná někde u Rousínova, tak s tím počítejte.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Jsou 2,5 minuty po 7 hodině ranní, během chvíle budou ve hře 2 vstupenky do divadla Boka. Polívky na představení Úča musí pryč.
1: Čeká vás soutěž s brněnským Hantecem, tak si ji nenechte ujít.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Návštěvník italské restaurace chválí jídlo. Jedl jsem to v Itálii a tady je to chutnější. To bude tím, že oni používají domácí suroviny, ale my je dovážíme z Itálie.

0: Live! Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.
1: 7 hodin 10 minut. K tomu na Krokodýlu jsou v téhle chvíli ve hře dvě vstupenky na letní scénu divadla Volka Polívky na představení Úča musí pryč. Bude se to hrát v amfiteátru na Kraví hoře 26. června od 20 hodin a 30 minut.
2: A vyhrát je můžete právě teď na lince 603 103 103, když se dovoláte jako první.
1: Kdo pak se jako první dovolal? Krokodýl, dobrý den.
3: Já vás zdravím, tady Petr.
1: Dobrý den, Petře, jak se dneska daří?
3: Ale jo, dobrý, co urám to teďkom? Urám tady v koloně do háčku, tak doufám, že dobře dohraju a snadně to vyhraju.
1: Jo, jak jste na tom i s Hantecem? Podle hlasu a podle přízvuku bych řekl, že dobře.
3: No, já nevím, tak něco znám, no tak snad se dneska nestrapním.
1: Tak schválně, Žanek se ptá.
4: Gomity, kdo to je spařený kořeň?
1: Spařené kořeň, kdo to může být?
3: No tak to bude asi chlap zrovna bez síly, tak nějak, že bude asi opicej, tak nějaký, no.
4: Opicej, spařené chlap. Kořeň je opilý chlapík.
2: Vypadá to, že se nestrapníte.
1: Uhodl jste a jdete do divadla, vyhrál jste, gratulujeme.
2: Ho přijeme.
3: Já vám moc krát děkuji a všem přijdu bezvadný den.
1: Ať se vám daří. Naschranou.
3: Díky.
0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl. To nejlepší po ránu s Katkou Horákovou a Tondou Kalou na rádiu Krokodýl.

0: Ray Parker Junior, Ghostbusters na Krokodilu, 7 hodin 18 minut tomu, než se mrknem na počasí. Pozor, čerstvá nehoda na D1, kilometr 193,5 ve směru na Vyškov, je tam sobě nákladní s osobním autem. Tak se nám to tam zase asi začne trochu štosovat. Teď to počasí, jak máme venku, co se týče teploty, tak v Brně máme nějakého 13,5 stupně, Vyškov hlásí 12,5, Břeclav 11,5, Žďár 10 a Jihlava taktéž 10 stupňů. Odpolední teploty by měly být až někam k 26 stupňům.
1: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
2: Dobré ráno. V květnu zemřeli při dopravních nehodách na jihomoravských silnicích 4 lidé, o jednoho víc než ve stejném období loni. Od začátku roku si nehody v kraji vyžádaly 19 životů. O nové armádní koncepci či mandátu na červencový summit NATO v Ankaře má dnes jednat premiér Babiš s ministrem obrany Zunou. O armádní koncepci jednali společně už v květnu. Předseda vlády tehdy řekl, že k ní má několik připomínek. Jih Itálie krátce po půlnoci zasáhlo silnější zemětřesení, mělo sílu 6,2 stupně. Otřes byl cítit i daleko od epicentra, zatím však není jasné, zda způsobil škody či nějaké oběti. Otřes zřetelně pocítili obyvatelé Kalábrie, Sicílie a Apulie. Čeští fotbalisté už jsou v dějišti mistrovství světa ve Spojených státech. Reprezentanti včera po nočním letu dorazili do New Yorku. Ve čtvrtek je v sousedním New Jersey čeká generálka před šampionátem proti Guatemale. Tolik stručné zprávy, hezké ráno.
3: Co budeme dělat o víkendu?
4: Vyrazíme na dětský den do Olympie Brno. Od 6. do 7. června tam budou soutěže a atrakce s hračkami od Mattela, Hot Wheels a Barbie, parkourový setup, arkádové hry, air hockey a herní simulátor.
3: Jo, to zní jako skvělá zábava.
4: Jasně.
3: Na dětský den pojedeme do Olympie Brno.
5: Zdraví vás kapela Piráti 44, která se po delší pauze vrací na palubu se Zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz. Pod hladinou řeky.
6: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
7: Aha.
6: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
7: A co SSB?
6: SSB? Co je SSB?
7: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
6: A to je nějaká nová investice?
7: To je stavební spoření od Buřinky.
6: Aha, a kde se to dá stáhnout?
7: No normálně v Georgii.
8: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
9: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom. Tyton.
10: Stavebniny Bikmat doporučují moderní tvarovky VISO pro snadnou a rychlou výstavbu plotů. Nyní se slevou 15% v Big akci. Bikmat, váš Big parťák pro každý projekt.
11: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
13: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
14: Hledáte perfektní brýle na léto? V optice Fielmann pořídíte sluneční brýle od 300 korun a dioptrické sluneční již od 690 korun. Navštivte naše pobočky nebo nakupujte na fielmann.cz.
15: Je dobré mít spolehlivého přítele.
16: Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz. Dopravní servis Rádia Krokodýl.
1: Máme 7:30, pojďme se podívat na silnice, slovo má Kuba.
2: Hezké ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. Ustává se příjezd do Brna do Tuřan od obce Telnice. Přímo v Brně vázne doprava například na Zvonařce u Dornichu nebo i na Gajdošově v obou směrech před Táborskou ulicí. Na Brněnsku na cestě z Jedovnic na Ochoz u Brna skončilo osobní auto po nehodě mimo silnici. Provoz zůstává omezený částečně. Na D2 na příjezdu do Brna ze Slovenska se popojíždí od 3. kilometru a z dálnice D1 hlásí řidiči zdržení u exitu 210 mezi Vyškovem a Brnem.
1: Nehoda je na D1 ve směru na Vyškov na kilometru 193,5, osobní s nákladním autem, přerušovaná kolona má zhruba nějaké 4 kilometry. V Omicích, kousek od Troubska, v Brněnské ulici se srazila dvě osobní auta a nehoda je hlášena také z ulice Řípská na křižovatce s ulicí Švédské Valy, kde se střetlo osobní auto s dodávkou. Šťastnou cestu.
0: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.
3: Jo.

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: 8:04, jdeme za dětmi na zahradu.
2: Ve školce v Králově Poli se ptáme, co dělá zahradník.
3: Zahradník pěstuje květiny, dělá hlínu, dělá i s kůrama.
4: Sází kytky.
5: Zahradník je takový pán, který dělá kytky a zalívá je basta.
6: Zahradník sází kytky a seká trávu a taky ještě kácí stromy, když tam zavazí v zahrádce.
0: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek.
7: Děkujeme vám.
0: No vám, i tobě, a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Master KG Jeruzalém má na krokodýlu 8,5 minuty po půl osmé, kdy má pro vás Katka připravené stručné zprávy.
1: A Tondo předpověď počasí.
0: Venku už máme skoro 16 stupňů, myslím tím v Brně, ve Vyškově 16, Břeclav 12,5, Hodonín 12,5, Žďár nad Sázavou 12,5, Jihlava 9. Odpolední teploty při jasné nebo polojasné obloze budou až do 26 stupňů.
2: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
1: Dobré ráno. Státní zástupkyně Pestrá Lastovecká, kterou nadřízení odvolali z vyšetřovacího týmu k bitcoinové kauze, rezignovala po 25 letech na funkci. Ministerstvu spravedlnosti včera doručila rezignační dopis. Důvodem je ztráta důvěry ve vedení státního zastupitelství. Po celý červen bude moci veřejnost navštívit archivy na desítkách míst v České republice a zúčastnit se komentovaných prohlídek, výstav a workshopů. Akce se koná k příležitosti oslavy Mezinárodního dne archivu, který připadá na 9. června. V kalifornském Palm Springs se o víkendu zhromáždilo 1037 lidí převlečených za hollywoodskou hvězdu Marilyn Monroe. Svým počtem překonali rekord a zapsali se do Guinnessovy knihy rekordů. Herečka by včera oslavila sté narozeniny. Tenista Jakub Menčík dnes nastoupí do boje o semifinále Roland Garros. Večer se utká s Brazilcem Fonsecou o premiérový postup v rámci takzvané Night Session. Tolik přehled zpráv, hezké ráno.
3: Kilian Gang Camp opět v Jedovnicích. 9. až 11. července Camp Olšovec. Vystoupí Doga, Harley, Zakázaný ovoce, Premiér, Morčata na útěku, Grayson, Smola a hrušky a taky Alžběta. Lístky na kiliangang.cz.
4: Jste spolehlivý, samostatní a máte zájem o perioperační péči? Masarykův onkologický ústav nabízí místa pro všeobecné sestry na operačních sálech, finanční podporu specializačního vzdělávání a široké spektrum benefitů. Více informací na www.mou.cz/kariéra. Staňte se součástí našeho týmu, který mění životy k lepšímu.
5: Nový stůl, pohodlná pohovka nebo stylová komoda? Na e-shopu Deflé najdete nábytek, který má styl a teď i akční ceny. Stoly, židle, konferenční stolky i další kousky pro celý domov. Nečekejte, nabídka je omezená. Vše najdete na deflé.cz a pozor, Deflé s dvěmi E na konci.
6: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
7: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4, nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Navštivte showroomy v Brně na Vídeňské nebo Maříkově a vyberte si spolehlivý vůz. Více na ckauto.cz. CAK, člen skupiny Auto UH.
8: Stavíte? Stavte se! Stavebniny DEK pro vás v Hustopečích otevřeli nový prodejní areál. Prodejna s rozšířenou nabídkou sortimentu skladem, půjčovna strojů a zařízení, míchárna omítek a barev. Přijďte na den stavebnin DEK v úterý 2. června. Ke každému nákupu nad 500 korun navíc dostanete láhev kvalitního italského proseka zdarma. Úterý 2. června. Stavebniny DEK Hustopeče, ulice Bratislavská. Více na DEK.cz.
2: Rádio Krokodýl. To nejlepší po ránu.
1: No je to nejlepší po ránu.

0: for another.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
2: 11:30 a bude 8 hodin. Dobré ráno přejeme.
3: No a víme, že parní vlak, koňská tramvaj a další historické dopravní prostředky vyjedou v Brně příští týden v sobotu 13. června při akci Dopravní nostalgie. Z Brna pojede v 9 dopoledne ve 13 hodin parní vlak do zastávky. Vagony potáhne lokomotiva přezdívaná Šlechtičná, která se letos vrátila na koleje po dlouhotrvající opravě. Historická vozidla MHD se sjedou v 10 dopoledne na brněnském náměstí Svobody. O hodinu později se pak rozjedou na různých trasách po městě. A už tradičně se stejnou červnovou sobotu koná závod 1000 mil československých, což je závod aut vyrobených do roku 1939 z Prahy do Bratislavy a zpátky. No a při zpáteční cestě budou mít závodníci zastávku na Dominikánském náměstí v Brně, a to zhruba od 11:30 do 13:30. Tak příští týden v sobotu se máme v Brně na co těšit.
1: Krokodýl.

0: Orina je Euforia tady u nás na Radiu Krokodýl 3 minuty před 8 hodinou raní.
1: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za elektromotory do 300 kg 20 korun za kilogram. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz
2: Rádio Krokodýl. Rádio Krokodýl.
1: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
3: Zveme vás na řečkovický Craft Beer Festival. Užijte si neopakovatelnou atmosféru pivního festivalu na krásném místě v amfiteátru starého pivovaru v Brně Řečkovicích. Čepovat se budou ta nejlepší česká i zahraniční řemeslná piva a o muziku nebude nouze. Skvělé pivo a pohoda na řečkovickém Craft Beer Festivalu 5. a 6. června. Těšíme se na vás!
1: Rádio Krokodýl.
4: Slovenský rapper Rytmus, Jan Bendik, DJka Andrea Pomeje, DJka Kristýna Šiková nebo Jay-Z Band rozezní letošní Fashion Night Brno, která slibuje večer plný módy, luxusu a výjimečné atmosféry. 11. června se na brněnském výstavišti představí také módní návrháři Jana Pištějová, Miroslav Michael Knot, Beach Swan, Iveta Řádková a Pavel Děvula. České mis a modelky, které pravidelně září na prestižních akcích doma i v zahraničí. Exkluzivní show propojuje módu, hudbu a jedinečný zážitek. To je Fashion Night Brno 11. června na brněnském výstavišti. Vstupenky na www.fashionnight.cz.
5: Festival vín je tady. 4. června v brněnském Semilase. Vína, která běžně neochutnáte. Více než 200 výjimečných vín od špičkových vinařů z celé Evropy. Na jednom místě. Neomezená degustace, skvělé jídlo a večerní afterparty. Vstupenky právě teď na justwine.cz.
0: 3/4 minuty schází do 8 hodiny raní na rádiu Krokodýl, které právě teď posloucháte. Jsou nachystány zprávy, které má Katka. Dobré ráno.
6: Dobré ráno. Dopravu kolem Mendlova náměstí včera zastavil nález podezřelého předmětu. Víc už za chvíli.
0: Po 8 David Guetta, tedy Swim, Saturns and I. Alicia Dixon. A taky Miraj. Dnešní počasí příjemné ráno a dopoledne sem tam někde možná ještě mlhy. Co se týče teplot, tak ten by nám dneska měly vystoupat na 26 stupňů a pršet dneska nebude.
7: Partner pohodového počasí, lepší stínění. Dodavatel kvalitní stínicí techniky Klimax. www.lepšístínění.cz.
1: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
6: Je 8, hezké ráno.
1: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
6: Dopravu kolem Mendlova náměstí včera odpoledne zastavil nález podezřelého předmětu u školní budovy. Na místě zasahovali pyrotechnici, kteří zjistili, že předmět není nebezpečný. Ke zneškodnění balíčku použili takzvaný vodní rozstřelovač. Zásahu předcházela evakuace asi 400 dětí ze školy.
1: Rádio Krokodýl. Břeclavsko.
6: Městské muzeum a galerie Břeclav spolu s klubem vojenské historie upravilo a zpřístupnilo bývalý kryt civilní obrany pro budovu bývalé radnice. V tomto týdnu expozici navštěvují školy, poté se otevře i pro veřejnost.
1: Rádio Krokodýl, Třebíčsko.
6: Kraj Vysočina chce koupit 6 bytů pro nemocnici Třebíč. Mají sloužit k ubytování personálu nemocnice. Nákup bytů celkově za 47,46 milionů korun ještě musí schválit krajské zastupitelstvo. Bronzová olympijská medailistka Nikola Ogrodníková, která se vrací po mateřské pauze, vyhrála soutěž o štěpařek na Odložilově memoriálu. Na mítinku bronzové kategorie Continentální tour v Praze si triumf zajistila hned prvním pokusem dlouhým 59,87 metru.
1: Element Store Brno. Váš specialista na kola, elektrokola značky Trek a kompletní servis. Stavte se v Brně na Heršpické v M-paláci nebo se podívejte na elementstore.cz. Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Jdeme na silnice, slovo má Kuba. Je toho celkem dost, takže Kuba začíná a já budu pokračovat.
8: Pěkné ráno pro všechny posluchače rádia Krokodýl. V Brně v Říbské ulici u křižovatky s ulicí Švédské Valy se srazilo osobní vozidlo a dodávka. Na Brněnsku na cestě z Jirovnic na Ochoz u Brna se došetřuje nehoda osobního vozidla, projíždějte kolem opatrně. Na dálnici D1 očekávejte místy zpomalení v obou směrech před 196. kilometrem, konkrétně na cestě od Vyškova od Rousínova od exitu 216 a na cestě od Prahy od Ostrovačic. A přímo v Brně aktuálně pozor ještě na dopravní nehodu na Poříčí ve směru do centra u křižovatky s Reneskou třídou. Tvoří se tam kolona. Pro Rádio Krokodýl z Klobásy stánce Jakub Tilšár.
0: Kubo, děkujeme. Nehodu máme také hlášenou na D1 na kilometru 193,5 ve směru na Vyškov. Pozor, taky dejte v téhle chvíli na vjezdu z Velkého Meziříčí. Na křižovatce ve směru na Martinice se stala nehoda několika osobních aut. Počítejte s omezením. A teď velmi čerstvá nehoda. Brno, ulice Husova. Tady srazila dodávka cyklistů. Na místě jsou i záchranáři. Šťastnou cestu.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: 8.03, to je přesný čas a další důležité číslo má pro nás Katka. To je taky pěkný číslo.
1: Tam jsou velmi stejný čísla. 103 800 korun ve hře už za malou chviličku, tak buďte s námi.
0: Se tě něco na téma, že jsi pěkný číslo, ale dobře, radši pojďme na ty peníze, které budou za chvilku.
1: Dost.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Turisté potkají Baču s vozem. Bačo, kolik je to do Lomnice? O, asi tak 5 kilometrů. Můžete nás svést? Jasně, nasedněte si. Po 3 hodinách. Prosím vás, kolik je to ještě do Lomnice? No, teď tak 20 kilometrů. Cože? Jste říkal 5? No, já odtamtud jedu.

0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
1: 8 hodin 11 minut k tomu posloucháte Rádio Krokodýl a máme pro vás krásnou částku.
2: 103 800 korun na lince 603 103 103 právě teď můžete volat.
1: Kdo zavolá první, uhodne zvuk, který tady už opravdu nějaký pátek máme, tak ty peníze bere. Rádio Krokodýl, dobrý den.
3: Dobrý den, tady Pavel.
1: Dobrý den, Pavle, odkud pak nám voláte?
3: Volám z Blanenska.
1: Z Blanenska, máte tam zimu?
3: Vypadá to na krásný počasí, jo. Nebude.
1: No, to bude, zatím je tam ještě celkem chladno, oteplí se nám. Ale co máte pro nás za tip, který jsme tady ještě neslyšeli?
3: Já bych myslel, tak třeba, já nevím, při vyhrání kartonu, nebo co přijde od tiskárny třeba, jo, tak to projede.
1: Já se omlouvám, nějak specifikovat přivírání kartonu, projetí papíru tiskárnou, něco přesnějšího by to chtělo.
3: No, přesnější, tak přijde balík kartonu prostě z tiskárny, tak to přivírá nějaký borec prostě a projede tou prstama.
1: Jo, dobře. Takže karton v akci říkáte.
3: Karton, no, nějaký.
1: Dobrý, tak jdem si to pustit.
2: No, arbitr rozhodne, jestli je to správný tip. A říká ne.
1: Bohužel je nám líto, ale tohle není správná odpověď.
3: Mám to se rád dělat, no.
1: Vůbec hezký nic. Den, mějte se hezky.
2: Hezký den.
1: Naschranou.
3: Naschranou.
0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Už jsme mezi vás rozdali

0: Za 10 minut bude 8:30, jak je venku, hezké tam, otepluje se nám, už máme 17,5 stupně v centru Brna, ve Vyškově 16,5, v Břeclavi stále jenom 13, to samé platí i pro Hodonín, ve Žďaru nad Sazavou už mají 15 stupňů, odpolední teploty při jasné nebo polojasné obloze 23 až 26 stupňů.
1: Rádio Krokodýl, ranní přehled.
2: Pěkné ráno. Originální soutěž vyhlásila městská část Brno-Střed pro nadcházející ročník akce Vánoce Brno. Radnice chce dát šanci talentovaným hudebníkům, aby složili slavnostní vánoční fanfáry, které zazní na vánočních trzích. Letošní květen se z pohledu českých motorkářů zapsal do statistik černým písmem. Při nehodách jich o život přišlo 11, podle dopravní policie jde o extrémní číslo. Nejméně 11 mrtvých a dalších víc než 100 zraněných si v noci na dnešek vyžádali rozsáhlé ruské údery raketami a drony na Kyjev, Dnipro a další ukrajinská města. Jen ukrajinské hlavní město hlásí 4 mrtvé a 58 zraněných, včetně 3 dětí. První obětí nepovedené sezony, v níž fotbalisté Artisu Brno nesplnili svůj cíl a nepostoupili do první ligy, se stal sportovní ředitel Vlastimil Chytrý. Vedení ho odvolalo poté, co tým jasně podlehl v baráži Slovácku. Takové jsou stručné zprávy, hezké ráno.
3: Pozor, Bezvafest se blíží. Největší festival zábavy pro děti i rodiče na Moravě. 30 atrakcí, Luna Park, youtubeři, koncerty, dětské show, zábavní zóny. Vše v ceně vstupenky. Bezvafest Slavkov u Brna už 13. června. Nejlevnější vstupenky na bezvafest.cz.
4: S Emou mě baví svět. Vás bude bavit také. Cestovní kancelář Ema vám nyní nabízí.
5: Pobyty u moře v krásné italské Kalábrii. Odlety z Brna. Velké slevy last minute. Na odlety v červnu a červenci.
4: Cestovní kancelář Ema, Kozí 10, Brno. www.emma.cz.
6: FMX Gladiator Games se po dlouhých 27 letech vrací do Brna. Nejlepší světoví jezdci freestyle motocrossu ti předvedou show plnou dechberoucích triků. Zažiješ souboj novodobých gladiátorů a rozhodneš, kdo vyhraje. Legendární FMX Gladiator Games 27. února 2027 v brněnské T-Aréně. Vstupenky v síti Ticketportal.
7: Starnet. Moderní internet. Starnet. Digitální televize. Starnet. Mobilní volání. Starnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete starnetovat. www.starnet.cz.
8: Za kolik bereš?
9: No, za 2000. A stejně nikam nedojedu.
8: A proč ještě nejezdíš elektricky?
10: Pořiďte si nové Volvo, elektrické nebo plug-in hybridní, a rozlučte se s častými návštěvami čerpací stanice. Přijďte do Autopalace Brno a objevte, jak pohodlná může být jízda bez starostí. Elektrické Volvo od Autopalace Brno. Jízda, která vás bude bavit.
11: Stárko, pojď si zatancovat pod zelené.
12: A tož si ty hloupý v takém horku. Od tej doby, co máme doma klimačku od tej firmy Klimastyle, tak to už já nikam nechodím. Však do veďchasu k nám, koláčka jim dám.
11: Říkáš klimatizací? A od kehože je?
12: No přece od Klimastylu z Hodonína.
13: Klimastyle SRO, tradiční zavedená firma v oboru klimatizace a tepelná čerpadla světových značek za nejlepší ceny od návrhu až po realizace. Najdete na ulici Komenského 1 v Hodoníně. Přijďte k nám nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
1: Je dobré mít spřízněnou duši. Vaše nejvěrnější rádio. Stav.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Крокодил.
1: Послухам радио Крокодил.
2: Послухам радио Крокодил.
3: Послухам радио Крокодил.
4: 8 hodin 31 minut k tomu. To by mě zajímalo, kdyby si Katka mohla vybrat jakoukoliv pizzu, na jakou by měla chuť teďka.
5: Já mám strašně ráda takovou tu s parmskou šunkou, s rukolou a parmazánem. Tak to je moje nejoblíbenější.
4: Tak to bych si dal klidně taky, ale ještě bych si do toho hodil něco mexického, jako něco pikantního.
5: Já mám nějaký ráda jako jednodušší kombinace, nepřeplácaný.
4: Prosím tě, mluv, mě se tak zbíhají sliny, já mám úplně plnou pusu, jeho hožgrindám
5: normálně. A tomu ještě olivy teda bych přikusovala, to by taky šlo. No tak pojď, soustřiď se. Nepolikej.
4: Ty máš mluvit, ne, prosím vás pěkně. Ta pizza, jak o ní mluvíme, tak prosím pěkně, tu vám můžeme dovést. Stačí, když si napíšete na studio@krokodil.cz.
5: Ano, přijde za vámi s tou pořádnou pizzovou nadílkou i Ital Piero Caruso z Caruso Pizza. No a samozřejmě nezapomeňte připsat, odkud jste, kolik vás tam je, ať víme, kolik té pizzy zbaštíte a proč bychom měli přijet právě k vám.
4: Přejem vám dobrou chuť.
6: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
4: Dobré ráno, jdeme na silnici, vůbec se nám tam nedaří. Kšírova u křižovatky s firmí se srazila dvě osobní auta. Ulice Poříčí u křižovatky s Vídeňskou se srazilo osobní auto s tramvají, na místě zasahuje policie. Brno ulice Husova srazila dodávka cyklistů, tam zasahují i záchranáři. Na výjezdu z Velkého Meziříčí na křižovatce na Martinice se stala nehoda několika osobních aut. Před chvíličkou také přišla informace do naší rádiové aplikace Krokodýlí. Dobrý den, těsně před Březinou ve směru od Ochozu je bouračka, řídí to tam policie. Ano, tam to stále a pořád ještě není dořešeno. Jak nám vypadá D1? No, tak teda moc nejede kolem Brna. Dívám se, že kolem Holubice kolona minimálně na nějakých 15 minut začíná v podstatě těsně za Rousínovem a z druhé strany se brzdí už někde od Ostrovačic, tam hlavně kamiony v pravém jízdním pruhu. Je toho hodně. Šťastnou cestu.
6: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.
5: Jo.

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: 7 minut po půl deváté jdeme za dětmi.
2: Ve školce na Lesné se ptám, kdo jsou krotitelé duchů.
3: Krotitel duchů je takovej pán, který zabíjí duchy. To je takovej pán, který je straší, aby už byli pryč. Ten člověk, který chce ty duchy škrtit, musí být silný.
4: On má takovej přístroj a do toho ty duchy našává.
1: Krotitel duchu je ten, kdo má dobré svěrače.
2: Já myslím, že náš kolega technik Honza měl pravdu, když dneska ráno řekl, že jsme tady taková zvláštní sorta lidí v tom rádiu.
1: Ano, to řekl moc hezky, zvláštní sorta lidí. Jiné slovo nepoužil.
0: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

0: Blink 182, tedy Blink 182, tak se jmenuje ta kapela, která nám teď dozněla na Krokodýl 4 minuty před 8:45, kdy má pro vás Katka připravené stručné zprávy.
1: A to neví, jaké nás čeká počasí.
0: Máme takové pěkné ráno. 20 stupňů máme v centru Brna, ve Vyškově 17, Břeclav hlásí 14, Znojmo 15,5 až Žďár stupňů 17. Odpolední teploty při jasné nebo polojasné obloze 23 až 26 stupňů.
2: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
1: Dobré ráno. V květnu přibylo v Jihomoravském kraji 33 lidí nakažených žloutenkou. Jejich počet klesá několik měsíců. Epidemie však stále přetrvává. Od začátku roku evidují hygienici v kraji 368 případů. Ministerstvo dopravy plánuje změnu v elektronickém mýtném systému. Umožnila by využívat vedle klasických palubních jednotek také vlastní mobilní zařízení. Dopravci by měli mít možnost volby. Nový model by mohl začít fungovat od prosince 2032. Americké ministerstvo obrany zatím nemůže poslat do civilu transgenderové vojáky. V pondělí o tom rozhodl odvolací soud. Šéf Pentagonu dal najevo, že spor doputuje až k nejvyššímu soudu. Čeští fotbalisté už jsou v dějišti mistrovství světa ve Spojených státech. Reprezentanti včera po nočním letu dorazili do New Yorku. Ve čtvrtek je v sousedním New Jersey čeká generálka před šampionátem proti Guatemale. Tolik stručné zprávy, hezké ráno.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr Krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Firma Žaluzie Slavík doporučuje vyměnit staré nefunkční interiérové žaluzie za venkovní, které vám v létě dokáží snížit teplotu v bytě třeba i o 6 stupňů. www.žaluzie-slavik.cz.
5: Přijďte zažít nezapomenutelný degustační podvečer s vůní moravských vín a živou cymbálovou muzikou ve výjimečných prostorách historických vodojemů v Brně na Žlutém kopci. Mikulečtí vinaři nám osobně představí své nejkvalitnější vzorky. Neomezená konzumace, gastronomie, tradiční melodie cymbálky a prohlídka industriálních prostor vodojemů a přilehlého parku. Mikulecké bečky už v pondělí 8. června od 18 hodin. Srdečně zvou mikulečtí vinaři. Počet míst omezen. Předprodej na mikulečtivinaři.cz.
6: Stavební sezona pokračuje ve stavebninách Mlenský. Stavebniny Mlenský pro vás připravili super ceny na stavební materiály, tedy na sádrokartony, izolace, omítky, betony, cihly, lepidla, barvy a spoustu dalších. A navíc 10. června stavebniny Mlenský pořádají den otevřených dveří. To znamená ještě lepší ceny a občerstvení pro nakupující zdarma. Stavebniny Mlenský, Hvězdoslavova 4A, Brno, Slatina.
7: Firma Mlenský, raj pro váš byt.
8: Městská část Brno Židenice pod záštitou statutárního místostarosty René Novotného vás zve na druhé židenické sportovní hry na Psukotu. Přijďte si se svými dětmi zasportovat. V sobotu 6. června od 12 do 20 hodin se můžete těšit na program tvořený řadou sportovních zábavných disciplín a pro každou věkovou kategorii. Bonusem bude autogramiáda významných sportovců a večerní koncert rock'n'roll bandu Marcela Woodmana. Takže v sobotu 6. června sportovní oblečení s sebou a doražte na druhé židenické sportovní hry na ulici Líšeňská u polikliniky.
9: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
10: Stavíte? Stavte se. Stavebniny Dek pro vás v Hustopečích otevřeli nový prodejní areál. Prodejna s rozšířenou nabídkou sortimentu skladem, půjčovna strojů a zařízení, míchárna omítek a barev. Přijďte na den stavebnin Dek v úterý 2. června. Ke každému nákupu nad 500 korun navíc dostanete láhev kvalitního italského proseka zdarma. Úterý 2. června. Stavebniny Dek Hustopeče, ulice Bratislavská. Více na dek.cz.
2: Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.
1: No je to nejlepší po ránu.

0: a pánovi Blbic nakonec.
1: 9 minut před 9 hodinou, jeden nákup za 5 prstů a klacek k tomu.
2: A podrobnosti má mluvčí brněnských strážníků Jakub Ghanem.
3: Hezký den posluchačům, je do studia Rádia Krokodýl. Pracovník dohledového centra městské policie si v noci všiml dvou mladých mužů nervózně přešlapujících u automatu na konopné výrobky v Kobližné ulici. Jeden z nich se po chvíli sklonil k výdejnímu otvoru a snažil se natáhnout k některému z výrobků. Kamery zachytily, že si vypomáhal i klackem. V zápětí vytáhl zřejmě jeden balíček a společně se svým známým odešel. Na cestě k němu už ale tou dobou byli strážníci. Jednoho z mužů dopadli v Rooseveltově ulici a ten nejprve tvrdil, že vůbec netuší, proč ho zastavili. Po chvíli ale připustil, že si jeho známý vzal z přístroje konopný produkt bez zaplacení. Hájil se tím, že kamaráda zrazoval a uznal, že vykrást automat byla hloupost. Hlídka městské policie zná pravděpodobnou totožnost pachatele a kvůli podezření z vloupání mu hrozí vězení. Přeji klidný den a příjemný poslech.
1: Děkujeme.
2: Tolik mluvčí brněnských strážníků Jakub Ghanem a my přejeme hezké úterý.
0: Krokodýl.

Radio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Radio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Rádio Krokodýl.
1: Tipy, kam vyrazit v Brně a na jižní Moravě.
2: Pěkné úterý, zveme vás dnes do divadla. Drama o mateřské lásce, její pastorkyně, uvádí činoherní scéna Městského divadla Brno v 19 hodin. Inscenaci Mě jsme doma nabízí divadlo Husa na provázku v 19 hodin.
3: Minuta a bude 9 úterý 2. června právě dnes. Ze studia Rádia Krokodýl hezké dopoledne přejí Katka Horáková.
4: A Tonda Kala, přijeme krásný den. Akademický senát JAMU vyhlásil rektorské volby, víc už za chvíli.
3: Co dáme po 9. 90. Kylie Minogue. So Asylum. A taky třeba Texas. 40 vteřin a bude těch 9 hodin.
5: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za elektromotory do 300 kg 20 korun za kilogram. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
3: Jak to vypadá s počasím? V centru Brna máme 20 stupňů, Vyškov hlásí 17, Břeclav 14, Ždár nad Sázavou 17. Odpolední teploty při jasné až polojasné obloze 23 až 26 stupňů.
6: Partner pohodového počasí, lepší stínění. Dodavatel kvalitní stínicí techniky Klimax. www.lepšístínění.cz.
1: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
4: Přeji hezké dopoledne.
1: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
4: Akademický senát Janáčkovy akademie muzických umění vyhlásil nové rektorské volby. Barbaru Mariu Vili senát přibližně po 3 měsících odvolal, zejména kvůli výhradám ke způsobu řízení školy. Členové akademické obce mohou kandidáty navrhovat do 8. června.
1: Rádio Krokodýl, Znojemsko.
4: Situaci na interním oddělení znojemské nemocnice se podařilo uklidnit. Všichni lékaři své výpovědi stáhli. Do budoucna se chce pověřený ředitel nemocnice Petr Liškář soustředit například na personální posílení dalších oddělení a nemocnici čeká výstavba nového urgentního příjmu.
1: Rádio Krokodýl, Žďársko.
4: Horní část Komenského ulice ve Žďáru nad Sázavou je od včerejška takzvanou školní ulicí, do které nesmí vždy ráno od 7.20 do 8 hodin výjíždět auta. V ulici jsou dvě základní školy, školka a střední škola. Na dodržování opatření dohlíželi policisté. Basketbalisté Brna vstoupili vítězně do boje o 3. místo v domácí lize. Stříbrný tým minulé sezony zdolal v úvodním zápase na domácím hřišti Opavu v těsné koncovce 99-97. Druhý duel série hrané na dvě vítězství je na programu ve čtvrtek na půdě Slezanů.
1: Element Store Brno. Váš specialista na kola, elektrokola značky Trek a kompletní servis. Stavte se v Brně na Hrušpické v Empaláci nebo se podívejte na elementstore.cz. Dopravní servis Rádia Krokodýl.
3: Hezké dopoledne, jdeme na silnice, slovo dostává Kuba.
7: Pěkné ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně na Kšírově ulici ve směru z centra před kruhovým objezdem se Sokolovou. Počítejte s kolonou na zhruba 5 minut kvůli dopravní nehodě. Přes kilometr má kolona vozidel na Poříčí do centra před Vídeňskou, kde navíc překáží nehoda osobního vozidla a tramvaje. Ucpaná je také cesta přes Vinohrady do Líšně. V obou směrech se jede pomalu na dálnici D1 u Brna před 196. kilometrem. Na cestě z Vyškova od Rousínova a v protisměru od exitu 182. Pro Rádio Krokodýl z Globa Asistance Koptilšar.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Jsou 3 minuty po 9. hodině a 2. června. Co myslíš, bude dneska sleva?
1: Narážíš na to, že je dneska Mezinárodní den prostitutek?
0: Přesně tak,
1: slaví se. A už přišel na to, jak to oslavíš?
0: Slaví se od roku 75. Nevím, jak to oslavím. Sleva, no hele, zítra ti dám vědět. Dobré ráno.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Nastávající maminka na prohlídce u gynekologa dostane na bříško razítko. Zvědavý otec si jej chce přečíst, ale písmenka jsou malá, tak si vezme lupu a čte. Až bude toto razítko čitelné bez lupy, spěchejte do porodnice.

0: Rádio Krokodýl. Hit vašeho života.
1: Hit vašeho života objednáváte na Krokodýlu každý den, kdo chce, odkudkoliv chce, na program zavináč krokodýl.cz. Dneska objednala Jana. Ahoj do Krokodýla, chtěla bych písničku, která roztancuje všechny. Danza Kuduro pro všechny, co jezdí po Brně sanitkou záchranné služby. Tak jdeme na to.
0: Rádio Krokodýl. Hit vašeho života.

0: Alex.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
2: Pojďme se podívat do úplného centra města Brna. Brněnský magistrát snížil počet povolení k vjezdu do historického centra z 10 000 na 5 000. Úplný zákaz platí pro kurýry nebo pro taxíky. A mimochodem, od září budou v cestě stát i výsuvné sloupky. Jak to bude se třeba zásobováním nebo podobnými službami, to se asi necháme překvapit. Každopádně včera nám to stoupilo v platnost a jak to bude v praxi, tak to se zcela určitě dozvíme. Až něco nebude fungovat, tak se to bude řešit. Tak uvidíme, jak to bude teď vypadat v tom úplném centru Brna s tím provozem, když se počet povolení vjezdu snížil přesně o polovinu z 10 na 5 tisíc. Tak zdravíme do centra, které bylo by hezké, kdyby bylo třeba úplně pěší zónou. Je mi jasné zásobování, jaký rohlíky a takovýhle věci. Asi to někdy někam jezdit musí. Jak to vyřešit? To tě ve hvězdách. Co ale ve hvězdách není, to jsou další devadesátky, které jsou připravené. Cher, Ronan Keating a taky Venga Boys. A dneska hit v jedné sekundě bude taky klasickou devadesátkou, ale o tom víc až za chvilku. Tady u nás na Krokodýlu přeju vám pěkné úterní dopoledne.
3: Za kolik bereš?
4: No, za 2000. A stejně nikam nedojedu.
3: A proč ještě nejezdíš elektricky?
5: Pořiďte si nové Volvo. Elektrické nebo plug-in hybridní. A rozlučte se s častými návštěvami čerpací stanice. Přijďte do Autopalas Brno a objevte, jak pohodlná může být jízda bez starostí. Elektrické Volvo od Autopalas Brno. Jízda, která vás bude bavit.
6: Majitele psů a koček, pozor! Víte, kam se obrátit, když se s vašimi mazlíčky něco stane? Kde vám pomůžou 24 hodin denně 365 dní v roce v češtině i angličtině? Zvíře Plus 778 011 112. A kdo si číslo nezapamatuje, ať si ho rovnou napíše do mobilu 778 011 112. Nikdy nevíte, kdy se bude hodit. Zvíře Plus. Moderní veterinární klinika v Brně s nepřetržitým provozem.
7: Hledáte nový příběh nebo zábavu pro celou rodinu? V knihy Dobrovský Joštova najdete stovky knih, včetně nejčtenějších bestsellerů, zábavné deskové hry a dárky, které potěší. Stavte se v naší prodejně knihy Dobrovský na čáře a objevte, jak vypadá knižní ráj. Těšíme se na vás.
8: Využijte výprodeje na Zalandu. Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které oživí váš šatník.
9: Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa? Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu?
8: Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50% ve výprodeji na Zalandu.
9: Co si vezmu na sebe?
8: Zalando.
10: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
11: Stavíte? Stavte se! Stavebniny DEK pro vás v Hustopečích otevřeli nový prodejní areál. Prodejna s rozšířenou nabídkou sortimentu skladem, půjčovna strojů a zařízení, míchárna omítek a barev. Přijďte na den stavebnin DEK v úterý 2. června. Ke každému nákupu nad 500 korun navíc dostanete láhev kvalitního italského proseka zdarma. Úterý 2. června. Stavebniny DEK Hustopeče, ulice Bratislavská. Více na dek.cz.
12: Je dobré být spolu.
13: Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Ibiza.
1: Rádio Krokodýl. Poznej hit v jedné sekundě.
2: Jeden hit, jedna sekunda.
1: Poslouchej a vyhrávej.
3: Venga Boys hledali cestu na Ibicu, snad ji našli a my teď, předpokládám, najdeme hit v jedné sekundě. Je připraven. Vaším úkolem je uhodnout z první sekundy písničky buď, kdo to zpívá, nebo jak se to jmenuje. A když to uhodnete, vyhrajete dvě vstupenky na ozvučenou tribunu RegioJet u přístaviště za budovou lodní dopravy dopravního podniku města Brna. Jedná se o ohňostroj, který se bude odpalovat 27. června od 22 hodin a 30 minut. Takže uvidíte fakt nejlíp a uslyšíte taky nejlíp. 603 103 103, to je telefon sem k nám. Radio Krokodýl, dobrý den.
4: Dobrý den, Lucko.
3: Dobrý den, Lucko, co vy a ohňostroje?
4: Jo, dobrý, už jsme párkrát byli.
3: Jo. Tak teďka dvě vstupenky jsou ve hře na ozvučenou tribunu, můžeme hádat?
4: Můžeme, dáte mě minutku, já si tady jenom...
3: Minutu ne, pět vteřin vám dám.
4: Minutu ne, pět vteřin, dobře, tak můžem.
3: Jedem.
1: 3, 2, 1, go!
4: Paradise.
3: Dneska to bylo strašně jednoduché, víte?
4: Jo, a já jsem si říkala, že to určitě neuhodnu, protože já poslouchám spíš rock a metal a to jsem si říkala to vůbec.
3: No vidíte, no, dala jste to hit.
4: No.
3: Možná je to tím, že je to hitovka z roku 95, tedy že je možná o něco starší ta písnička.
4: Tak to jsem teď jako nepochopila ten vtip, ale dobře.
3: Ale počkejte.
4: Jakože můj hlas, ano, měli jsme náročný víkend, takže zní takový starší, ale...
3: Ne, totiž ten hlas strašně klame. Já jsem takhle jednou laškoval s jednou paní, o které jsem si myslel, že jí asi 20, a pak jsem jí zapisoval do výhra, že jsem, že jí 75. Takže ten hlas je jako velmi, velmi někdy to. Tak snad jsem se vás nedotkl, jako omlouvám se.
4: Ježíš, vůbec, to je můj styl vtipu, takže
3: pořádku. Jo, dobře, ale já vás ujistím, že stejně přijde nějaký mail, že jsem hovado, takže já jsem jako v pohodě, já jsem s tím srovnán. Takže, máte dvě vstupenky na tribunu na ohňostroj, je to vaše, gratuluju, mějte se hezky, zatím, naschranou.
4: Děkuji vám, naschranou.
3: Coolio, Gangsta's Paradise, hit z roku 1995 si dáváme úplně celý. A vy jste s Krokodýlem dnes v úterý 2. června. Přeju vám hezké dopoledne.

Coolio a Gangsta's Paradise, klasická devadesátka, dneska zároveň hit v jedné sekundě uhodnutý na první pokus. V devadesátkách budeme do desáté pokračovat. Dáme headwaye.

0: Jarmil dneska slaví svátek a krokodýl gratuluje. Pěkné dopoledne. Pozor, ulice Francouzská, tam je teď hlášená čerstvá nehoda dvou osobních aut.
1: Hledáš team building, co má šťávu, na který budete s týmem dlouho vzpomínat? Akce s intenzivním zážitkovým programem, skvělou zábavou i uvolněnou atmosférou. Sportovní areál Komec Brno Komárov. Adrenalin, pohyb i zábava na jednom místě. Komec. Zažij víc než jen sport. www.komec.cz.
2: Za stopáďo, děcka za 50 a celý den u vody.
3: U velké vody. Koupaliště Slavko a dětský bazén Brouzdeliště.
2: To musíš zažít. Plážový volejbal, lehárko pod stromy, dětské hřiště a super dva bary.
3: Prostě koupaliště slavkov.cz.
2: Koupaliště slavkov.cz.
4: Nový stůl, pohodlná pohovka nebo stylová komoda? Na e-shopu Deflé najdete nábytek, který má styl a teď i akční ceny. Stoly, židle, konferenční stolky i další kousky pro celý domov. Nečekejte, nabídka je omezená. Vše najdete na deflé.cz a pozor, Deflé s dvěmi E na konci.
5: Transport show Truck & Bus v Brně je po dvou letech opět tady. 12. a 13. června se přijďte podívat na nové traky, návěsy a autobusy všech rozhodujících značek a dodavatelů v Evropě a oslavit tak prodloužený víkend oslav silniční dopravy. Truck & Bus. Bohatý doprovodný program a to nejen s dakarskými speciály. Více na www.transportshow.cz.
6: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
7: Stavebniny Bikmat doporučují moderní tvarovky Viso pro snadnou a rychlou výstavbu plotů. Nyní se slevou 15% v Big akci. Bikmat, váš Big parťák pro každý projekt.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
11: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
12: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
11: A tak to bude drahé.
12: Jde pak. Za cenu běžného spalováku.
13: BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
14: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
15: Už za malou chvíli zprávy Rádia Krokodýl.
16: Víme první, co se děje v Brně.
15: Víme, jak bude.
16: Aktuální počasí.
15: A víme, jak to jezdí na Jižní Moravě.
16: Nejrychlejší dopravní servis.
15: Víme první.
17: Už 30 let.
15: Stále s vámi.

0: Devadesátky po deváté, co se týče muziky, jsou u nás na rádiu Krokodýl v téhle chvíli už minulostí. Bude totiž 10 za 2,5 minuty.
1: Akce týdne Kovošrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za elektromotory do 300 kg 20 korun za kilogram. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
2: Rádio Krokodýl.
3: Rádio Krokodýl.
1: Tipy, kam vyrazit v Brně a na jižní Moravě.
4: Středisko volného času Lužánky zve na zahradní slavnosti. Ve středu 3. června od 16 hodin se můžete těšit na vystoupení dětí z kroužků, výstavu výrobků a doprovodný program pro malé i velké. Zábavná odpoledne si užijete na pracovišti Lampa v Bohunicích a Legato v Kohoutovicích. Více informací na luzanky.cz.
3: Rádio Krokodýl.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
7: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
2: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Co to bude po 10. hodině, tak například Pitbulla Kesha. David Guetta, Alphaville, Ava Max. A z činasky si dáme víno.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: V Brně máme 21, v Břeclavi 15, ano, 6 stupňů rozdílu. Znojmo hlásí 18,5, Vyškov 19, Žďár Sázavou 20 a Jihlava 19 stupňů. Odpolední maximální teploty při jasné nebo polojasné obloze budou do 26 stupňů.
8: Partner pohodového počasí, lepší stínění. Dodavatel kvalitní stínicí techniky Klimax. www.lepšistínění.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
9: Pěkné dopoledne.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
9: Městská část Brno-Střed vyhlásila pro nadcházející ročník akce Vánoce Brno originální soutěž. Radnice chce dát šanci talentovaným hudebníkům, aby složili slavnostní vánoční skladby, které zazní během adventních víkendů na vánočních trzích. Vítěze oznámí odborná porota na podzim. Vánoce Brno se uskuteční od 13. listopadu do 31. prosince. Česko zažilo letos už druhý vrchol půdního sucha, kdy dva nejhorší stupně zasahovaly v sobotu zhruba polovinu území a alespoň nějaký stupeň sucha se projevoval všude. Nedělní a včerejší deště tuto situaci výrazně zmírnily a jelikož meteorologové předpokládají tento týden ještě další srážky, mělo by nejhorší sucho minimálně dočasně na většině území ustoupit. Případ velryby přezdívané Timmy dál zaměstnává německé i dánské úřady. Státní zastupitelství na severu Německa se zabývá více než stovkou trestních oznámení a dalších podnětů k případu. Na dánském ostrově Anholt se mezitím připravuje pitva, která by měla zjistit příčinu úmrtí mladého Keporkaka. Tereza Voborníková vyhrála podruhé v kariéře anketu biatlonista roku. Bronzová medailistka z únorových olympijských her vystřídala na trůnu Markétu Davidovou. Druhé místo v hlasování členů Českého svazu biatlonu obsadil Michal Krčmář a třetí skončil Vítězslav Hornik.
1: Element Store Brno. Váš specialista na kola, elektrokola značky Trek a kompletní servis. Stavte se v Brně na Hršpické v Empaláci nebo se podívejte na elementstore.cz.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Informace ze silnic má pro nás Kuba.
10: Hezké dopoledne pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně se boudalo na křižovatce ulice Vranovská a Cejl, tvoří se tam kratší kolony. Před nájezdem na D1 z Kaštanové ulice se srazilo nákladní auto a dodávka. Počítejte s omezením, zdržení je tam nárazové. V Šírově ulici u křižovatky s Firemní se došetřuje nehoda dvou osobních a pomalu jede D1 tradičně u Brna před 196. kilometrem. Pro Rádio Krokodýl z Klobásy stán se Koptelšar.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Jsou 3 minuty po 10. hodině a krásný úterní den. Máme právě dnes úterý 2. června, venku svítí sluníčko, bude teplo. Co víc si přát? Probudili jsme se, jsme živí, zdraví, všichni, předpokládám. Tak se nám daří. Přeju vám hezké dopoledne.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Nastávající maminka na prohlídce u gynekologa dostane na bříško razítko. Zvědavý otec si jej chce přečíst, ale písmenka jsou malá, tak si vezme lupu a čte. Až bude toto razítko čitelné bez lupy, spěchejte do porodnice.

0: Facebookom Radio Krokodil.
1: Poslouchám Radio Krokodil.
0: Poslouchám Radio Krokodil.
2: A děláte moc dobře, protože kdo poslouchá, ten vyhrává, no a taky se tak trochu naladí třeba na letní dovolenou. Kus Itálie totiž zažijete, když od krokodýla vyhrajete pořádnou pizzovou nadílku. No a stačí nám napsat na studio@krokodil.cz. No a pak za vámi zavítá naše krokohlídka a taky Ital Piero Caruso z Caruso Pizza. Tak neváhejte a napište nám, odkud jste, kolik vás tam je a proč bychom měli přijet s tou pizzou právě za vámi. Tak držím pěsti.
3: Co budeme dělat o víkendu?
4: Vyrazíme na dětský den do Olympie Brno. Od 6. do 7. června tam budou soutěže a atrakce s hračkami od Mattela, Hot Wheels a Barbie, parkourový setup, arkádové hry, airhockey a herní simulátor.
3: Jo, to zní jako skvělá zábava.
4: Jasně.
3: Na dětský den pojedeme do Olympie Brno.
5: Už po 13. vás zveme na multižánrový festival Bílovická křižovatka, který i letos přináší skvělá hudební vystoupení. V sobotu 6. června se můžete těšit na kapely Helmutova stříkačka, Pumpkins, AG Fleck, Prague Queen, I'm Oscar a další program. Vše na www.bílovickakřižovatka.cz. Těšíme se na vás na Bílovické křižovatce 6. června v Bílovicích nad Svitavou.
6: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
7: Jste spolehlivý, samostatní a máte zájem o perioperační péči? Masarykův onkologický ústav nabízí místa pro všeobecné sestry na operačních sálech, finanční podporu specializačního vzdělávání a široké spektrum benefitů. Více informací na www.mou.cz/kariéra. Staňte se součástí našeho týmu, který mění životy k lepšímu.
8: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
9: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
10: Hledáte perfektní brýle na léto? V optice Fielmann pořídíte sluneční brýle od 300 korun a dioptrické sluneční již od 690 korun. Navštivte naše pobočky nebo nakupujte na fielmann.cz.
11: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
12: Aha.
11: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
12: A co SSB?
11: SSB? Co je SSB?
12: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
11: A to je nějaká nová investice?
12: To je stavební spoření od Buřinky.
11: Aha, a kde se to dá stáhnout?
12: No normálně v Georgii.
13: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
14: Je dobré mít se kam vracet.
15: Vaše nejvěrnější rádio.
14: Stále s vámi.

0: kmenu. Šetříme s krokodýlem.
1: Krátce před půl jedenáctou, aby vaše peněženka moc netrpěla, krokodýl dneska vybírá brněnskou pivnici u Čápa, kde si můžete na oběd dát kmínovou polévku s bramborami, vejcem a šunkou a k tomu třeba smažené kuřecí stripsy, vařené brambory a barbecue majonézu. To vše za 169 korun, tak si nechte chutnat.
0: Za vším hledej menu. Šetříme s krokodýlem.

0: Tahle novinka překrásná je od Mireje a Evy Farné. Vzpomeneš si v 10 hodin a 38 minut tady u nás na Krokodýlu.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
0: Ano, a na Krokodýlu víme, že na Hodonínsku je vidět právě teď něco, co se jen tak nevidí a rozhodně to stojí za to. V Šardicích totiž zemědělci posekali pole vlčích máků, ale ne celé, dali si tu práci a posekali vlčí mák do tvaru červeného srdce, respektive jsou tam hned dvě. Ze země si to sice úplně neužijete, neoceníte to tak moc jako ze vzduchu, takže doporučujeme vzít to do Šardic letecky. No ale hlavně je to určené pro fotografy, kteří mají dron, tak to můžou nafotit a pak si to krásně užít. A my společně s nimi. Tak není divu, že se šardická srdce objevují v těchto dnech skoro všude. A my z Krokodýla zdravíme na Hodonínsko.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
2: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
3: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
4: Jedovnice už se těší na Kilian Gang Camp 9. až 11. července. Camp Olšovec. Přijede Alkehol, Valda Gang, Desmod, Bastard, Panoptiko, Premiér, Volant a Know-how. Vstupenky na kiliangang.cz.
5: Mami, já se nudím. Co dnes budeme dělat?
2: Tak vyrazíme do Toboga Bongo v brněnském Avionu. Jsou tam prolézačky, skluzavky, tobogány, horolezecká stěna a mnoho dalších atrakcí. A když ti to nebude stačit, přejdeme si hned vedle do Airjumpu. Je to velký sportovně zábavní park, kde jsou třeba trampolíny, pěnové bazény a adrenalinová skluzavka.
5: Mami, já chci do Bonga. Tam nás to vystřelí úplně do oblak. www.toboga.cz. Léto plné her, pohybu a radosti.
6: S Emou mě baví svět. Vás bude bavit také. Cestovní kancelář Ema vám nyní nabízí.
7: Řecký ostrov Lefkáda v Jonském moři. Odlety z Brna na 8 až 15 dní. Velké slevy last minute na červnové odlety do hotelů oblíbených letovisek Nidry a Ajos Nikitas.
6: Cestovní kancelář Ema, Kozí 10, Brno. www.emma.cz.
8: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Olomouc, Brno a Ostrava. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
9: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
10: Stavíte? Stavte se. Stavebniny Dek pro vás v Hustopečích otevřeli nový prodejní areál. Prodejna s rozšířenou nabídkou sortimentu skladem, půjčovna strojů a zařízení, míchárna omítek a barev. Přijďte na den stavebnin Dek v úterý 2. června. Ke každému nákupu nad 500 korun navíc dostanete láhev kvalitního italského proseka zdarma. Úterý 2. června. Stavebniny Dek Hustopeče, ulice Bratislavská. Více na dek.cz.
1: Hit za hitem. Rádio Krokodýl.

0: chodila Lenny Kravitz The Chamber krátce před 11. Hezké dopoledne vám přeje Katka. Se mnou už je taky Petra, máme zprávy.
1: Hezké dopoledne, akademický senát Janáčkovy akademie muzických umění vyhlásil nové rektorské volby, i o tom už za chvilku.
2: Radio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě. Zveme vás na řečkovický Craft Beer Festival. Užijte si neopakovatelnou atmosféru pivního festivalu na krásném místě v amfiteátru starého pivovaru v Brně Řečkovicích. Čepovat se budou ta nejlepší česká i zahraniční řemeslná piva a o muziku nebude nouze. Skvělé pivo a pohoda na řečkovickém Craft Beer Festivalu 5. a 6. června. Těšíme se na vás.
2: Radio Krokodýl.
4: FMX Gladiator Games se po dlouhých 27 letech vrací do Brna. Nejlepší světoví jezdci freestyle motocrossu ti předvedou show plnou dechberoucích triků. Zažiješ souboj novodobých gladiátorů a rozhodneš, kdo vyhraje. Legendární FMX Gladiator Games 27. února 2027 v brněnské T-Aréně. Vstupenky v síti Ticketportal.
5: Majitele psů a koček, pozor! Víte, kam se obrátit, když se s vašimi mazlíčky něco stane? Kde vám pomůžou 24 hodin denně 365 dní v roce v češtině i angličtině? Zvíře Plus 778 011 112. A kdo si číslo nezapamatuje, ať si ho rovnou napíše do mobilu 778 011 112. Nikdy nevíte, kdy se bude hodit. Zvíře Plus. Moderní veterinární klinika v Brně s nepřetržitým provozem.
2: Rádio Krokodýl.
6: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po 11. chystám Alef Harben. Bude taky Limal. A nebo divokej byl.
7: Asi takovej pocit, jako je vodučí ložák.
0: Za půl minuty bude 11 hodin.
8: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za elektromotory do 300 kg 20 korun za kilogram. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Zatím v centru Brna nádherně slunečno, postupně ale má převažovat polojasno nebo až oblačno a teploty vysoko 23 až 26 stupňů.
9: Partner pohodového počasí, lepší stínění. Dodavatel kvalitní stínicí techniky Klimax. www.lepšístínění.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné dopoledne.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Akademický senát Janáčkovy akademie muzických umění vyhlásil nové rektorské volby. Barbaru Mariu Vili, která školu vedla od 1. února, senát po 3 měsících odvolal, zejména kvůli výhradám ke způsobu řízení brněnské školy. Členové akademické obce mohou kandidáty navrhovat do 8. června. Senát se k volbě sejde zřejmě 3. září. Ministr životního prostředí Igor Červený bude mít rekonstruovanou kancelář. Zakázku za 3 miliony korun bez daně zveřejnil rezort koncem minulého týdne. Stavební úpravy, které mají proběhnout nejpozději do konce roku, se týkají i ministrova sekretariátu. Americké ministerstvo války zatím nemůže poslat do civilu transgenderové vojáky. Rozhodl o tom odvolací soud. Ministerstvo obrany však může tyto osoby vyloučit z náboru. Pentagon dal na sociálních sítích najevo, že spor doputuje až k nejvyššímu soudu. Americká tenisová hvězda Serena Williams se 4 roky po ukončení kariéry vrátí na WTA Tour a odehraje 4 hru na trávě v Queen's Clubu. O startu 44-leté vítězky 23 Grand Slamů informovali pořadatelé londýnského turnaje, který je jednou z generálek na Wimbledon.
10: Element Store Brno. Váš specialista na kola, elektrokola značky Trek a kompletní servis. Stavte se v Brně na Hrušpické v M-paláci nebo se podívejte na elementstore.cz.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: A co se děje aktuálně na silnicích, sleduje Jakub.
11: Hezké dopoledne pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. Stále dejte pozor v Brně na křižovatce ulic Vranovská a Cil, kde policisté došetřují dopravní nehodu. V obou směrech očekávejte silný provoz na ulici Zvonařka u Dornichu. Před nájezdem na D1 z Kaštanové ulice se srazilo nákladní auto a dodávka. Průjezd tam zůstává omezený částečně. A převážně kamiony zpomalují na dálnici D1 mezi Rousínovem a Brnem na cestě z Vyškova. Pro Rádio Krokodýl z Globásy stánce Koptilšar.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

minuty po 11. parádní úterní dopoledne. Přeje Katka, no a chystám krokodýle cestovatelé. Vydáme se do města v okrese Hodonín, které je známé jedním festivalem. No a ve hře bude poukaz na pizzu, tak soutěžte s námi už za pár minut. A mějte krásný den.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Mladý právník byl zrovna na cestě k soudu k projednání jednoho složitého případu, když tu se najednou z ničeho nic octl před nebeskou bránou. Svatý Petr jej uváděl dovnitř a právník protestoval proti své předčasné a náhlé smrti. Jsem příliš mladý na to, abych zemřel. Je mi teprve 35. Svatý Petr souhlasil, 35 je přece jen docela málo na vstup do nebeského království a přislíbil, že se na jeho případ podívá. Vrátil se za hodinu a říká právníkovi, synu, obávám se, že chyba je někde u vás. Ověřili jsme váš věk na základě hodin fakturovaných vašim klientům a zjistili jsme, že je vám nejméně 108 let.

0: cestovatel.
1: 11 hodin 19 minut přesně připravena pro vás soutěž, tak můžete vytáčet studio 603 103 103 a soutěžíme o poukaz v hodnotě 300 korun na pizzu Bombastika. No a dneska se tady ptám na město v okrese Hodonín. Ve městě se koná každoročně velmi známý mezinárodní folklorní festival, který pořádá Národní ústav lidové kultury se sídlem na zámku. Vždy poslední víkend červnu a to v amfiteátrech v Zámeckém parku. Součástí festivalu je slavnostní krojová průvod a řada různých pořadů. V rámci festivalu se například každoročně koná soutěž o nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku. No a taky mám pocit, že tam dost často v tomhle městě padají teplotní rekordy. Tak vypadá to, že někoho máme na lince. Hezké dopoledne, krokodýl Katka, kdo tam?
2: Dobrý den, telefonu Dáša.
1: Dášu, já vás zdravím, přeju krásné úterní dopoledne. Děkuji. Tak slyšela jste nápovědy, tušíte, ahoj, na jaké město se ptám?
2: Myslím si, že je to Strážnice.
1: Je to Strážnice. Byla jste tam někdy?
2: Byla, jenom jsem si chtěla.
1: Takže na tom festivalu folklorním jste nikdy nebyla. Já se přiznám, že taky ne a docela mě to mrzí, tak možná bychom to mohli napravit, co? Tak jo, já pro vás mám samozřejmě pizzu, tak blahopřeju a taky dobrou chuť vám popřeju.
2: Děkuju.
1: Mějte se krásně, nashledanou.
2: Taky, nashledanou.
3: Městská část Brno-Židenice pod záštitou statutárního místostarosty René Novotného vás zve na druhé židenické sportovní hry na Psukotu. Přijďte si se svými dětmi zasportovat. V sobotu 6. června od 12 do 20 hodin se můžete těšit na program tvořený řadou sportovních zábavných disciplín a pro každou věkovou kategorii. Bonusem bude autogramiáda významných sportovců a večerní koncert rock'n'roll bandu Marcela Woodmana. Takže v sobotu 6. června sportovní oblečení s sebou a doražte na druhé židenické sportovní hry na ulici Líšeňská u polikliniky.
4: Festival vín je tady. 4. června v brněnském Semilase. Vína, která běžně neochutnáte. Více než 200 výjimečných vín od špičkových vinařů z celé Evropy. Na jednom místě. Neomezená degustace, skvělé jídlo a večerní afterparty. Vstupenky právě teď na justwine.cz.

0: Klimatizace za nejlepší ceny, a to nově s garancí až 10 let. Nevěříte? Přijďte k nám na Komenského 1 do Hodonína nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
1: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna. Dostane tě do hry.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
3: Je dobré mít se kam vracet. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

půl dvanácté z Krokodýla, Bruce Springsteen, před námi Jonas Brothers a taky Jennifer Lopez. No a pak už víc o tom, že v Brně byla vyhlášena skladatelská soutěž na vánoční fanfáry. Podrobnosti už za pár minut. Držte se nás.

0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: Do Vánoc sice ještě daleko, ale už teď ladí město Brno, jak budou vypadat ty letošní Vánoce v ulicích a na náměstích. A tak originální soutěž vyhlásila městská část Brno-Střed pro nadcházející ročník akce Vánoce Brno. Radnice chce dát šanci talentovaným hudebníkům, aby složili slavnostní vánoční fanfáry. Ty pak zazní během adventních víkendů na vánočních trzích. Tak pokud máte pocit, že jste talent a že máte co nabídnout, tak této šance rozhodně využijte. Vítěze oznámí na podzim odborná porota, která vybere 4 nejlepší kompozice. Tak se těšíme na výsledek na Krokodýlu.
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
2: Ach, Jean, posuňte mi postýlku, svítí mi do očí.
3: Ach, jo, to je hrozná práce.
4: Neodsouvejte problém, řešte ho. Žaluzie Slavík, veškerá stínící technika. www.žaluzie-slavik.cz
5: Nový stůl, pohodlná pohovka nebo stylová komoda? Na e-shopu Deflé najdete nábytek, který má styl a teď i akční ceny. Stoly, židle, konferenční stolky i další kousky pro celý domov. Nečekejte, nabídka je omezená. Vše najdete na deflé.cz a pozor, Deflé s dvěmi E na konci.
6: Stavební sezona pokračuje ve stavebninách Mlenský. Stavebniny Mlenský pro vás připravili super ceny na stavební materiály, tedy na sádrokartony, izolace, omítky, betony, cihly, lepidla, barvy a spoustu dalších. A navíc 10. června stavebniny Mlenský pořádají Den otevřených dveří. To znamená ještě lepší ceny a občerstvení pro nakupující zdarma. Stavebniny Mlenský, Hvězdoslavova 4A, Brno, Slatina.
7: Firma Mlenský, ráj pro váš byt.
8: Za 105, děcka za 50 a celý den u vody.
9: U velké vody, koupaliště Slavko a dětský bazén Brouzdeliště.
8: To musíš zažít. Plážový volejbal, lehárko pod stromy, dětské hřiště a super dva bary.
9: Prostě koupaliště slavkov.cz.
8: Koupaliště slavkov.cz.
10: Bezva Fest, největší festival zábavy pro celou rodinu už 13. června ve Slavkově. 30 atrakcí zdarma, 2 stage plné hvězd, Syriakary, Pokáč, Lollipops, Kaja a Bambuláček, Moon a další. Vše je v ceně vstupenky, tak kup nejlevněji hned na bezvafest.cz.
11: Přijďte zažít nezapomenutelný degustační podvečer s vůní moravských vín a živou cymbálovou muzikou ve výjimečných prostorách historických vodojemů v Brně na Žlutém kopci. Mikulečtí vinaři nám osobně představí své nejkvalitnější vzorky. Neomezená konzumace, gastronomie, tradiční melodie cymbálky a prohlídka industriálních prostor vodojemů a přilehlého parku. Mikulecké bečky už v pondělí 8. června od 18 hodin. Srdečně zvou mikulečtí vinaři. Počet míst omezen. Předprodej na mikulečtí vinaři.cz.

0: Stavebniny Bykmat doporučují moderní tvarovky Viso pro snadnou a rychlou výstavbu plotů. Nyní se slevou 15% v Byk akci. Bykmat, váš Byk parťák pro každý projekt.
1: Hit za hitem. Rádio Krokodýl.

tancovat a necháme čas kolem nás ubíjet.

0: tak tohle byla Meghan Trainor, no a nám se přiblížila 12. To znamená, že je čas zjistit, co je nového. Petra přináší zprávy.
1: Hezké poledne, brněnský magistrát snížil počet povolení ke vjezdu do historického centra, i o tom už za chvilku.
2: Transport show Truck and Bus v Brně je po dvou letech opět tady. 12. a 13. června se přijďte podívat na nové traky, návěsy a autobusy všech rozhodujících značek a dodavatelů v Evropě a oslavit tak prodloužený víkend oslav silniční dopravy. Truck and Bus. Bohatý doprovodný program, a to nejen s dakarskými speciály. Více na www.transportshow.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr Krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Radio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: 12. z Krokodýla Disturbed. And in the naked light I saw 10,000 people leaving. Desert nabídne Madonna. A taky chystáme No Name. Za minutu a půl bude 12.
5: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za elektromotory do 300 kg 20 korun za kilogram. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
4: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Dnes si užíváme krásný den bez deště, naměříme až 26 stupňů a během odpoledne má převažovat polojasno nebo až oblačno.
6: Partner pohodového počasí, lepší stínění. Dodavatel kvalitní stínicí techniky Klimax. www.lepšístínění.cz.
4: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji hezké úterý.
4: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Brněnský magistrát snížil počet povolení ke vjezdu do historického centra z 10 tisíc na polovinu. Úplný zákaz platí pro kurýry nebo taxíky. Od září budou stát v cestě také výsuvné sloupky. Ministerstvo zahraničí představilo ve spolupráci s fotbalovou asociací a ministerstvem pro sport praktické informace pro české občany, kteří se chystají na fotbalové mistrovství světa do Ameriky, Kanady a Mexika. Turnaj se koná od 11. června do 19. července. Ministerstvo zahraničí posílilo velvyslanectví ve Washingtonu i generální konzulát v Los Angeles. Jih Itálie krátce po půlnoci zasáhlo silnější zemětřesení. Mělo sílu 6,2 stupně. Otřes byl cítit i daleko od epicentra. Zatím však není jasné, zda způsobil škody a jestli má na svědomí nějaké životy. První obětí nepovedené sezóny, ve které fotbalisté Artisu nesplnili svůj cíl a nepostoupili do první ligy, se stal sportovní ředitel Vlastimil Chytrý. Vedení ho odvolalo poté, co tým jasně podlehl v baráži Slovácku po výsledcích 1-4 a 0-3.
4: Element Store Brno. Váš specialista na kola, elektrokola značky Trek a kompletní servis. Stavte se v Brně na Heršpické v M-paláci nebo se podívejte na elementstore.cz. Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Krásné poledne i vám, milí šoféři. Aktuálně pozor, máme několik policejních hlídek v Brně, tak třeba ulice Otakara Ševčíka na Ostravské, taky v ulici Hněvkovského. A na dálnici D2 na prvním kilometru na příjezdu do Brna od Bratislavy stojí odstavená dodávka, tak počítejte se zdržením v koloně. Šťastnou cestu a pokud o něčem víte, ozvěte se.
4: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

minutu a půl po 12. Krásné úterní poledne přeje Katka Horáková, no a samozřejmě před námi další hudební hity. Pokud právě teď usedáte k obědu, tak vám přejeme dobrou chuť a užijte si dnešní úterní den.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Žádám o ruku vaší slečny dcery. A máte nějaký majetek? Proč? Chci se s vaší dcerou oženit, ne si ji koupit.

0: Šum Bakera Krokodýlo a teď už je tě.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
0: Už jsme ve školce v Židenicích a těch prcků se ptáme. Schválně, proč musíme svačit?
2: Aby jsme byli silní.
3: Aby jsme byli veličí.
4: Aby jsme neměli hlad.
5: A taky protože, aby se nám lépe spalo.
6: Aby jsme neumřeli hlady.
7: Aby jsme měli sílu, když běháme.
8: Aby jsme měli větší sílu než děda.
9: Aby jsme neměli hrát, když ráno staneme a nic doma nemáme.
0: Proč musíme svačit? Na to jsme se ptali našich zlatíček Krokodýla.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Rádio Krokodýl. Jirka Wiener.
10: Jste spolehlivý, samostatní a máte zájem o perioperační péči? Masarykův onkologický ústav nabízí místa pro všeobecné sestry na operačních sálech, finanční podporu specializačního vzdělávání a široké spektrum benefitů. Více informací na www.mou.cz/kariéra. Staňte se součástí našeho týmu, který mění životy k lepšímu.
11: S EMOU mě baví svět. Vás bude bavit také. Cestovní kancelář EMA vám nyní nabízí.
12: Bulharsko, slunečné pobřeží. Odlety z Brna na 8 až 12 dní do 3-hvězdičkového hotelu přímo u pláže nebo 4-hvězdičkového hotelu s vlastním akvaparkem. Ideální pro rodiny s dětmi.
11: Cestovní kancelář EMA, Kozí 10, Brno. www.emma.cz.
13: Mami, já se nudím. Co dnes budeme dělat?
14: Tak vyrazíme do Toboga Bongo v brněnském Avionu. Jsou tam prolézačky, skluzavky, tobogány, horolezecká stěna a mnoho dalších atrakcí. A když ti to nebude stačit, přejdeme si hned vedle do Airjumpu. Je to velký sportovně zábavní park, kde jsou třeba trampolíny, pěnové bazény a adrenalinová skluzavka.
13: Mami, já chci do Bonga. Tam nás to vystřelí úplně do oblak. www.toboga.cz. Léto plné her, pohybu a radosti.
15: Starnet. Moderní internet. Starnet. Digitální televize. Starnet. Mobilní volání. Starnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete starnetovat. www.starnet.cz.
1: Je dobré mít se komu svěřit. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: jste s Krokodýlem, tohle je vaše rádio. Teď budeme řešit telefony ve školách, jasně. Telefon je dnes běžná součást života, ale ve třídě by někdy mělo mít přednost komunikace a výuka. Mnoho učitelů potvrzuje, že bez mobilu jsou děti pozornější a dokonce i šťastnější.
1: Krokodýl tleská školám, které dětem omezují používání mobilních telefonů v době výuky.
2: Jmenuji se Martin Petrža, jsem ředitelem základní školy a mateřské školy Brno, Horní 16. Používání mobilních telefonů v rámci školního řádu mám omezení. Děti během výuky i přestávky nepoužívají mobilní telefony. Tady toto opatření se nám v rámci zpětné vazby osvědčilo, protože děti spolu více komunikují, zejména o přestávkách, a hrají třeba stolní tenis nebo hevis.
1: Za naše děti děkuje Rádio Krokodýl. Rádio Krokodýl.
3: Majitele psů a koček, pozor! Víte, kam se obrátit, když se s vašimi mazlíčky něco stane? Kde vám pomůžou 24 hodin denně 365 dní v roce v češtině i angličtině? Zvíře Plus 778 011 112. A kdo si číslo nezapamatuje, ať si ho rovnou napíše do mobilu. 778 011 112. Nikdy nevíte, kdy se bude hodit. Zvíře Plus. Moderní veterinární klinika v Brně s nepřetržitým provozem.
4: Zdraví vás kapela Piráti 44, která se po delší pauze vrací na palubu se Zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz. Pod hladinou řeky.
5: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
6: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
7: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
1: Mějte Krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz.

0: na Kroku dílo a Favel, těsně před 13. hodinou Petra dorazila, budou čerstvé zprávy.
1: Hezké odpoledne, a stromy na Joštově ulici oplachují speciálním čajem, víc si o tom řekneme za chvilku.
2: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po 13. hodině Taylor Swift. Queen. A nebo partička Krištof. Je tady 13. hodina.
3: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za elektromotory do 300 kg 20 korun za kilogram. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz. Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Na jižní Moravě polojasno, teploty kolem 24 stupňů, je tam příjemně.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné odpoledne.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Vitalitu jilmům na Joštově ulici zlepšil oplach takzvaným vermičajem. Veřejná zeleň města Brna používá organické výluhy už 5 let k přihnojování, ošetření ran stromů a zlepšení zdravotního stavu zeleně. Oplach funguje také proti mšicím. V červnu mohou lidé na večerní obloze vidět v blízkosti nejjasnější planety sluneční soustavy Venuši a Jupiter. Nejtěsněji budou vůči sobě v úterý 9. června, kdy je bude dělit jen přibližně 1,5 úhlového stupně. Červen je také měsíc, ve kterém se za soumraku i za úsvitu mohou zejména nízko nad severním oborem objevovat noční svítící oblaka. Ukrajinské síly zasáhly Ilskou rafinerii v Krasnodarském kraji na jihozápadě Ruska. O náletu dronů a požáru v rafinerii dnes časně ráno informovaly ruské úřady. Na rafinerii ukrajinské drony podle médií zaútočily už po 4. od začátku roku a po 16. od začátku války. I před zraky finalistky z roku 2015 brňačky Lucie Šafářové odehraje dnes večer Jakub Menšík čtvrtfinále Roland Garros s brazilským tenistou Foneskou. Menšík postoupil po nedělním souboji s Rusem Andrejem Rubiovem.
2: Element Store Brno. Váš specialista na kola, elektrokola značky Trek a kompletní servis. Stavte se v Brně na Hršpické v M-paláci nebo se podívejte na elementstore.cz. Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: V těchto chvílích si postojíte na Nových Sadech, tak je v ulici Zvonařská. Policejní hlídku se nám nahlásili na ulici Heršpická, no a taky na ulici Koliště. Kde pozor, šťastnou cestu.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě na

0: Jirka s vámi, hrajeme Hit za hitem, jsme vaše rádio.
1: Hit za hitem, Rádio Krokodýl.
2: Na dlání jednu z tvých řas, do tmy se koukám. Hraju si písničky tvý, co jsem ti psal.

0: Líto.
1: Nechte se bavit.
2: Nechte se bavit.
1: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
3: V autobusu. Chlapče, uvolní místo pánovi s akváriem. A kde máte to akvárium? V břichu. Měl jsem 3 piva a 2 rybičky.

0: tonight.
1: Zde s Krokodýlem, tady je vaše rádio. Nad oblohou, nad Jižní Moravou, bude k vidění něco. O tom už více ředitel Hvězdárny a planetária Brno, Jiří Dušek, co nás čeká?
2: Pondělí 8. a v úterý 9. června budou na pozemské obloze krásně viditelné dvě velmi nápadné planety. Zářivá Venuše a o něco slabší Jupiter. Budou od sebe vzdáleny pouze 1,5 uhlového stupně, což je taková vzdálenost, jakože je zakryjete malíčkem na natažené ruce. A poblíž bude krátce po západu slunce také viditelný i Merkur. Zajímavý pohled na tohle seskupení bude i několik dní předtím a také několik dní potom, takže to všechno vytvoří takovou krásnou fotogenickou scenérii.
1: Jiří Dušek, ředitel Hvězdárny Brno, o tom, že na obloze budou k vidění dvě nejjasnější planety.
3: Rádio Krokodýl, Jirka Wiener.
4: Městská část Brno-Židenice pod záštitou statutárního místostarosty René Novotného vás zve na druhé židenické sportovní hry na Psukotu. Přijďte si se svými dětmi zasportovat. V sobotu 6. června od 12 do 20 hodin se můžete těšit na program tvořený řadou sportovních zábavných disciplín a pro každou věkovou kategorii. Bonusem bude autogramiáda významných sportovců a večerní koncert rock'n'roll bandu Marcela Woodmana. Takže v sobotu 6. června sportovní oblečení s sebou a doražte na druhé židenické sportovní hry na ulici Líšeňská u polikliniky.
5: Stavební sezona pokračuje ve stavebninách Mlenský. Stavebniny Mlenský pro vás připravili super ceny na stavební materiály, tedy na sádrokartony, izolace, omítky, betony, cihly, lepidla, barvy a spoustu dalších. A navíc 10. června stavebniny Mlenský pořádají den otevřených dveří. To znamená ještě lepší ceny a občerstvení pro nakupující zdarma. Stavebniny Mlenský, Hvězdoslavova 4A, Brno, Slatina.
6: Firma Mlenský, raj pro váš byt.
7: Za 100 děcka za 50 a celý den u vody.
8: U velké vody, koupaliště Slavko a dětský bazén Brouzdeliště.
7: To musíš zažít. Plážový volejbal, lehárko pod stromy, dětské hřiště a super dva bary.
8: Prostě koupaliště slavkov.cz.
7: Koupaliště slavkov.cz.
9: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
10: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
11: Na zahradu, na terasu, Dyton, Dyton. Dlažby, ploty sluší všude přitom, Dyton.
12: Stavebniny Bikmat doporučují moderní tvarovky Viso pro snadnou a rychlou výstavbu plotů. Nyní se slevou 15% v Big akci. Bikmat, váš Big parťák pro každý projekt.
13: Je dobré si pomáhat.

0: Děkujeme vám.
1: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: krokodýl.
1: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
0: 104 tisíc korun, přátelé, to je aktuální bank krokodýlích zvuků. To jsou slušné peníze, za které si můžete pořídit cokoliv. Tedy třeba luxusní dovolenou, tyto peníze vám dneska ještě nabídneme.
1: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Uhodni záhadný krokodýlí zvuk a vyhrávej. Dnes hrajeme o více než 103 tisíce korun. Už po 13. vás zveme na multižánrový festival Bílovická křižovatka, který i letos přináší skvělá hudební vystoupení. V sobotu 6. června se můžete těšit na kapely Helmutova stříkačka, Pumpkins, AG Fleck, Prague Queen, I'm Oscar a další program. Vše na www.bilovickakrizovatka.cz. Těšíme se na vás na Bílovické křižovatce 6. června v Bílovicích nad Svitavou.
2: Hledáte nový příběh nebo zábavu pro celou rodinu? V knihy Dobrovský Joštova najdete stovky knih, včetně nejčtenějších bestsellerů, zábavné deskové hry a dárky, které potěší. Stavte se v naší prodejně knihy Dobrovský na Čáře a objevte, jak vypadá knižní ráj. Těšíme se na vás.
3: Festival vín je tady, 4. června v brněnském Semilase. Vína, která běžně neochutnáte. Více než 200 výjimečných vín od špičkových vinařů z celé Evropy na jednom místě. Neomezená degustace, skvělé jídlo a večerní afterparty. Vstupenky právě teď na justwine.cz.
4: Pozor, Bezvafest se blíží. Největší festival zábavy pro děti i rodiče na Moravě. 30 atrakcí, Luna Park, YouTubeři, koncerty, dětské show, zábavní zóny. Vše v ceně vstupenky. Bezvafest Slavkov u Brna už 13. června. Nejlevnější vstupenky na bezvafest.cz.
5: Hledáš team building, co má šťávu? Na který budete s týmem dlouho vzpomínat? Akce s intenzivním zážitkovým programem, skvělou zábavou i uvolněnou atmosférou. Sportovní areál Komec, Brno, Komárov. Adrenalin, pohyb i zábava na jednom místě. Komec. Zažij víc než jen sport. www.komec.cz.
6: Nový stůl, pohodlná pohovka nebo stylová komoda? Na e-shopu Deflé najdete nábytek, který má styl a teď i akční ceny. Stoly, židle, konferenční stolky i další kousky pro celý domov. Nečekejte, nabídka je omezená. Vše najdete na deflé.cz a pozor, Deflé s dvěmi E na konci.
7: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
8: Hledáte perfektní brýle na léto? V optice Fielmann pořídíte sluneční brýle od 300 korun a dioptrické sluneční již od 690 korun. Navštivte naše pobočky nebo nakupujte na fielmann.cz.
9: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz.

0: Tak to Afrika, tak do Afriky kam byla Petra,
1: no,
0: co?
1: Jako, když to tak teďka uslyšíš ty zprávy, tak do Afriky pomalu nemusíme. V Brně jsme letos měli třetí nejteplejší jaro v historii měření.
0: Pěkný.
2: Radio Krokodýl. Tipy kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
3: Pěkné úterý, zveme vás dnes do divadla. Inscenaci Zářivá verbež nabízí divadlo Reduta v 19 hodin. Hru Vlastenci nabízí Mahenovo divadlo v 19 hodin. A komedii Anděl v lihu nabízí divadlo Bolka Polívky v 19 hodin.
2: Radio Krokodýl. Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
4: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
5: Aha.
4: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
5: A co SSB?
4: SSB? Co je SSB?
5: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
4: A to je nějaká nová investice?
5: To je stavební spoření od Buřinky.
4: Aha, a kde se to dá stáhnout?
5: No normálně v Georgii.
6: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
7: Přibalte dětem na prázdniny vyletněný balíček od Vodafonu. K mobilnímu tarifu dostanete neomezená data na léto a chytrý lokátor jen za korunu. Stavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
2: Radio Krokodýl.
8: Hrajeme vám hit za hitem.
0: U 14. hodině s Krokodýla i Manny. Bude Michael Jackson. A nebo Xindelix. Včera mi bylo málo, dneska je mi pocit. Tak to vám bude hrát Krokodýl po 14. hodině.
9: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za elektromotory do 300 kg 20 korun za kilogram.
10: Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Zítra čekáme zataženo, teploty kolem 21 stupňů, ale bude pršet.
11: Partner pohodového počasí, lepší stínění. Dodavatel kvalitní stínicí techniky Klimax. www.lepšístínění.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Hezké odpoledne.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: I když jarní měsíce nebyly letos teplotně nijak rekordní, v součtu šlo v Brně o třetí nejteplejší jaro v historii měření od začátku 19. století. Oproti průměru z let 1961 až 1990 bylo o 3,1 stupně teplejší. Správa hřbitovů města Brna v těchto dnech zahájí rekonstrukci cest na hřbitově v Králově Poli. Práce za více než 35 milionů korun budou zahrnovat také opravu rozvodů vody. Vznikne i okolo 300 kolumbárních oken a rozptylová loučka.
2: Rádio Krokodýl, Blanensko.
1: V Blansku pokračuje obnova rekreační oblasti Palava a práce na novém dopravním napojení této lokality. Dělníci dokončili novou opěrnou gabionovou zeď a připravují dokončení prvního, asi 180 metrů dlouhého úseku nové silnice. Trvá uzavírka, kdy se mezi Blanskem a místní částí Češkovice jezdí po objízdné trase. České volejbalistky čeká druhá sezóna v Lize národů. Budou navazovat mezi elitou na loňský úspěšný ročník, ve kterém díky 5 výhrám ze 12 zápasů skončili 11. z 18 účastníků. První turnaj Češky odehrají v Číně. Od zítřka do neděle se postupně utkají s domácím týmem Polskem, Belgií a Tajskem.
12: Element Store Brno. Váš specialista na kola, elektrokola značky Trek a kompletní servis. Stavte se v Brně na Heršpické v M-paláci nebo se podívejte na elementstore.cz.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: A teď už jdeme na silnice, víme, kdo jezdí.
13: Hezké odpoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna očekávejte silný provoz a přerušované kolony mezi 212. a 196. kilometrem. Navíc v omezení u sjezdu na D2 odtahují nepojízdný kamion. Podobná situace je i ve směru z Prahy do Brna mezi 189. a 196. kilometrem. D2 z Bratislavy do Brna popojíždí od 3. kilometru. A v Brně v přístavní ulici u křižovatky s obvodovou došlo k dopravní nehodě. Dejte tam pozor. Pro Rádio Krokodýl, Global Assistant, Lenka Ruštoková.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Jirka Vínar s vámi. Máte chuť na pizzu? Pro vás se vaše kolegy v práci. Máme ji i o tom za malou chvíli.
1: Hit za hitem. Radio Krokodýl.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Pepu, jinak dobrého plavce, chytne ve vodě křeč. Začne volat o pomoc. Nikdo ale není právě na blízku. Z posledních sil se doplácá na břeh a říká si Hergot, nebýt mě, tak jsem se určitě utopil.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě.
2: Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme. Ujáme vám.

0: Single Instant Krokodýlo, kde se poslouchá, tam se vyhrává. Ano, posloucháte Radio Krokodýl a právě teď můžete vyhrát pro sebe i své kolegy pizzu. Stačí nám napsat, kde právě Radio Krokodýl posloucháte. My si jste v kanceláři, ve skladu, v dílně. Dejte nám vědět, naše krokodýlka může dorazit přímo za vámi s pořádnou pizzovou nadílkou. A přijde Ital Piero Caruso z Caruso Pizza. Pište na e-mail studio@krokodil.cz. Nezapomeňte připsat, odkud jste a taky kolik vás tam je.
1: Mami, já se nudím. Co dnes budeme dělat?
2: Tak vyrazíme do Toboga Bongo v brněnském Avionu. Jsou tam prolézačky, skluzavky, tobogány, horolezecká stěna a mnoho dalších atrakcí. A když ti to nebude stačit, přejdeme si hned vedle do Air Jumpu. Je to velký sportovně zábavní park, kde jsou třeba trampolíny, pěnové bazény a adrenalinová skluzavka.
1: Mami, já chci do Bonga. Tam nás to vystřelí úplně do oblak. www.toboga.cz. Léto plné her, pohybu a radosti.
3: Přijďte zažít nezapomenutelný degustační podvečer s vůní moravských vín a živou cymbálovou muzikou ve výjimečných prostorách historických vodojemů v Brně na Žlutém kopci. Mikuličtí vinaři nám osobně představí své nejkvalitnější vzorky. Neomezená konzumace, gastronomie, tradiční melodie cymbálky a prohlídka industriálních prostor vodojemů a přilehlého parku. Mikulecké bečky už v pondělí 8. června od 18 hodin. Srdečně zvou mikuličtí vinaři. Počet míst omezen. Předprodej na mikuličtivinaři.cz.
4: Stárko, pojď si zatancovat pod zelené.
5: A tož si ty hloupý v takém horku. Od té doby, co máme doma klimačku od té firmy Klimastyle, tak to už já nikam nechodím. Však do večchasu k nám, koláčka jim dám.
4: Říkáš klimatizací? A od kéhože je?
5: No přece od Klimastylu z Hodonína.
6: Klimastyle SRO, tradiční zavedená firma v oboru klimatizace a tepelná čerpadla světových značek za nejlepší ceny od návrhu až po realizace. Najdete na ulici Komenského 1 v Hodoníně. Přijďte k nám nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
7: Je dobré mít někoho, kdo vám pomůže. Rádio, které pomáhá.

0: Miraj vlci, chcete si zahrát něco podle sebe? Dostanete šanci dneska po 19. hodině v hitech na přání na Krokodýlo.
1: Rádio Krokodýl a hity na přání. Každý večer hrajeme

0: oblíbený hit, který uslyší celé Brno a Jižní Morava.
1: Co budeme dělat o víkendu?
2: Vyrazíme na dětský den do Olympie Brno. Od 6. do 7. června tam budou soutěže a atrakce s hračkami od Mattela, Hot Wheels a Barbie, parkourový setup, arkádové hry, airhockey a herní simulátor.
1: Jo, to zní jako skvělá zábava.
2: Jasně.
1: Na dětský den pojedeme do Olympie Brno.
3: S Emou mě baví svět. Vás bude bavit také. Cestovní kancelář Ema vám nyní nabízí.
4: Pobyty u moře v krásné italské Kalábrii. Odlety z Brna. Velké slevy last minute. Na odlety v červnu a červenci.
3: Cestovní kancelář Ema, Kozí 10, Brno. www.emma.cz.
5: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
6: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
7: Nechte se oslnit už pouze stínící technikou od firmy Žaluzie Slavík, se kterou vám rádi poradíme a následně namontujeme. Žaluzie.slavík.cz.
8: Jste spolehlivý, samostatní a máte zájem o perioperační péči? Masarykův onkologický ústav nabízí místa pro všeobecné sestry na operačních sálech, finanční podporu specializačního vzdělávání a široké spektrum benefitů. Více informací na www.mou.cz/kariéra. Staňte se součástí našeho týmu, který mění životy k lepšímu.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Mějte krokodýla v kase každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

znám smutek rozbitých soukolí, kdy do srdcí žití zabolí a ví. Jak vše to hezké pomalu zraje, pak na dlaních taje, jak loňský sníh.

se schoulím, jak do peří. Mám lísky na snění, co vynesou hnění, a dobře vím. Znám na poušti břeží,

0: Survivor na Krokodýlo. Eye of Tiger, těsně před 15. Petra dorazila.
1: A Jirko, mám pro tebe špatnou zprávu, protože ti zavřeli dětské hřiště na obilňáku, budeš muset chodit si hrát jinam.
2: Radio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě. Zveme vás na řečkovický Craft Beer Festival. Užijte si neopakovatelnou atmosféru pivního festivalu na krásném místě v amfiteátru starého pivovaru v Brně Řečkovicích. Čepovat se budou ta nejlepší česká i zahraniční řemeslná piva a o muziku nebude nouze. Skvělé pivo a pohoda na řečkovickém Craft Beer Festivalu 5. a 6. června. Těšíme se na vás!
2: Radio Krokodýl. Slovenský rapper Rytmus, Jan Bendik, DJka Andrea Pomeje, DJka Kristýna Šiková nebo Jay-Z Band rozezní letošní Fashion Night Brno, která slibuje večer plný módy, luxusu a výjimečné atmosféry. 11. června se na brněnském výstavišti představí také módní návrháři Jana Pištějová, Miroslav Michael Knot, Beach Swan, Iveta Řádková a Pavel Děvula. České mis a modelky, které pravidelně září na prestižních akcích doma i v zahraničí. Exkluzivní show pro spojující módu, hudbu a jedinečný zážitek. To je Fashion Night Brno 11. června na brněnském výstavišti. Vstupenky na www.fashionnight.cz.
4: FMX Gladiator Games se po dlouhých 27 letech vrací do Brna. Nejlepší světoví jezdci freestyle motocrossu ti předvedou show plnou dechberoucích triků. Zažiješ souboj novodobých gladiátorů a rozhodneš, kdo vyhraje. Legendární FMX Gladiator Games 27. února 2027 v brněnské T-Aréně. Vstupenky v síti Ticketportal.
2: Radio Krokodýl.
5: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Popatrná jste Marquez. Backstreet Boys. Z českých hitů Lucie Vondráčková. Jsme Krokodýl, takhle vám budeme hrát po třetí hodině.
6: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za elektromotory do 300 kg 20 korun za kilogram. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Na Jižní Moravě příjemně polojasná až skoro jasná obloha. Užijte si to, zítra se zatáhne a bude pršet.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné odpoledne.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Dětské hřiště na obilním trhu je uzavřené. Dělníci tam zahájili rekonstrukci, která potrvá do konce srpna. Přibudou nové herní prvky, pítka i vodní mlžítka. Součástí hřiště budou například skluzavky, houpačky, pískoviště nebo lezecká stěna. Opravy vyjdou na více než 8 milionů korun.
2: Rádio Krokodýl, Břeclavsko.
1: Bývalý kryt civilní obrany z 50. let se po desetiletích otevře veřejnosti v Břeclavi. Zájemci si mohou prohlédnout několik exponátů, například filtrovnu vzduchu nebo vybavení pro případ jaderného útoku. První prohlídky pro veřejnost začnou už tuto sobotu.
2: Rádio Krokodýl, Blanensko.
1: V Kunštátu na Blanensku i přes přehánky v posledních dnech dál platí zákaz napouštění bazénů, nádrží a zalévání zahrad. Skončit by ale mohl tento týden. Zákaz v Kunštátu platí od poloviny minulého týdne kvůli hrozícímu vyprázdnění vodojemu. Opatření se týká i přidružených obcí. Nová sezóna hokejové extraligy začne ve středu 16. září. Mistrovské Pardubice přivítají v prvním kole ve východočeském derby Hradec Králové a poražený finalista Střince se představí na ledě Karlových Varů. Rozlosování soutěže dnes zveřejnila Asociace profesionálních klubů ledního hokeje.
7: Element Store Brno. Váš specialista na kola, elektrokola značky Trek a kompletní servis. Stavte se v Brně na Hrušpické v M-paláci nebo se podívejte na elementstore.cz.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Pojďme na silnice, víme, jak to jezdí.
8: Hezké odpoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna očekávejte silný provoz a přerušované kolony mezi 212. a 196. kilometrem. Podobná situace je i ve směru z Prahy do Brna mezi 178. a 196. kilometrem. D2 z Bratislavy do Brna popojíždí od 3. kilometru. Ucpaná je silnice 50 z Brna do Bučovic před Slavkovem u Brna. Kolona je na silnici 152 mezi D2 hlavním tahem na Pohořelice. Houstne provoz na silnici 43 z Brna do Světa před Lipůvkou. Omezení vás zdrží na silnici 23 z Brna do Třebíče před Rosicemi. A v Brně popojíždí dlouhá kolona od Zvonařky až na Poříčí. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistant Lenka Roštoková.
3: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Brně se dokončuje obří T-Arena. I na to se podíváme za malou chvíli na Krokodýlo.
1: Hit za hitem. Rádio Krokodýl.

0: Didi na na na.
1: Nechte se bavit.
2: Nechte se bavit.
1: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
3: Pepu, jinak dobrého plavce, chytne ve vodě křeč. Začne volat o pomoc. Nikdo ale není právě na blízku. Z posledních sil se doplácá na břeh a říká si Hergot, nebýt mě, tak jsem se určitě utopil.

Would you cry if you saw me crying? Would you save my soul?

0: Lucie Vondráčková na Krokodýlu, no a v Brně už vyrostla nová multifunkční hala na brněnském výstavišti, no a stane se do budoucna centrem řady velkých kulturních i sportovních akcí. Promozovatele té arény, jak se oficiálně jmenuje, už začínají zveřejňovat první akce pro rok 2027. Bude tam korejský pop, gladiátoři v ringu, motorky, no a věříme, že i hlavně Kometa Brno. Hala s kapacitou přes 12 000 lidí za několik miliard korun má být hotová letos na podzim. Budeme to sledovat, krokodýláci.
1: Rádio Krokodýl. Jirka Wiener.
2: Majitele psů a koček, pozor! Víte, kam se obrátit, když se s vašimi mazlíčky něco stane? Kde vám pomůžou 24 hodin denně 365 dní v roce v češtině i angličtině? Zvíře Plus 778 011 112. A kdo si číslo nezapamatuje, ať si ho rovnou napíše do mobilu 778 011 112. Nikdy nevíte, kdy se bude hodit. Zvíře Plus. Moderní veterinární klinika v Brně s nepřetržitým provozem.
3: Transport show Truck and Bus v Brně je po dvou letech opět tady. 12. a 13. června se přijďte podívat na nové traky, návěsy a autobusy všech rozhodujících značek a dodavatelů v Evropě a oslavit tak prodloužený víkend oslav silniční dopravy. Truck and Bus. Bohatý doprovodný program, a to nejen s dakarskými speciály. Více na www.transportshow.cz.
4: Kilian Gang Camp opět míří do Jedovnic. Už 9. až 11. července v kempu Olšovec zahrají Dimitry, Harley, Alžběta, 13. století, Morčata na útěku, Komunál, Turbo a Civilní obrana. Lístky koupíte na kiliangang.cz.
5: Zdraví vás kapela Piráti 44, která se po delší pauze vrací na palubu se Zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz. Pod hladinou řeky.
6: Za 100 páďo, děcka za 50 a celý den u vody.
7: U velké vody, koupaliště Slavko a dětský bazén Brouzdeliště.
6: To musíš zažít. Plážový volejbal, lehárko pod stromy, dětské hřiště a super dva bary.
7: Prostě koupaliště slavkov.cz.
6: Koupaliště slavkov.cz.
2: Festival vín je tady. 4. června v brněnském Semilase. Vína, která běžně neochutnáte. Více než 200 výjimečných vín od špičkových vinařů z celé Evropy. Na jednom místě. Neomezená degustace, skvělé jídlo a večerní afterparty. Vstupenky právě teď na justwine.cz.
8: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
12: Je dobré mít společnost na cestě.

Tady je Kroku dílo, tady je vaše rádio, teď Kelin, no a potom vám dáme tip na levný benzín a naftu tady v Brně a okolí. Pěkné odpoledne, Brno, Jižní Moravo.

0: Tohle je DJ Cyril Krokodýl, hrajeme hit za hitem. Tip pro vás teď.
1: Šetříme s krokodýlem.
0: Jasně, že jo, možná vám tam už zahlásilo hladové oko v nádrži, že je prázdno. Tip na levný benzín a naftu v Brně. Dneska vybíráme benzín 38,90, nafta 36,90. Kam si pro ní sjet? Čerpací stanice D-Oil, Brno, Podolí u Brna.
1: Šetříme s krokodýlem.
2: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
3: Už po 13. vás zveme na multižánrový festival Bílovická křižovatka, který i letos přináší skvělá hudební vystoupení. V sobotu 6. června se můžete těšit na kapely Helmutova stříkačka, Pumpkins, AG Fleck, Prague Queen, I'm Oscar a další program. Vše na www.bílovickakřižovatka.cz. Těšíme se na vás na Bílovické křižovatce 6. června v Bílovicích nad Svitavou.
4: Městská část Brno Židenice pod záštitou statutárního místostarosty René Novotného vás zve na druhé židenické sportovní hry na Psukotu. Přijďte si se svými dětmi zasportovat. V sobotu 6. června od 12 do 20 hodin se můžete těšit na program tvořený řadou sportovních zábavných disciplín a pro každou věkovou kategorii. Bonusem bude autogramiáda významných sportovců a večerní koncert rock'n'roll bandu Marcela Woodmana. Takže v sobotu 6. června sportovní oblečení s sebou a doražte na druhé židenické sportovní hry na ulici Líšeňská u polikliniky.
5: Stavební sezona pokračuje ve stavebninách Mlenský. Stavebniny Mlenský pro vás připravili super ceny na stavební materiály, tedy na sádrokartony, izolace, omítky, betony, cihly, lepidla, barvy a spoustu dalších. A navíc 10. června stavebniny Mlenský pořádají den otevřených dveří. To znamená ještě lepší ceny a občerstvení pro nakupující zdarma. Stavebniny Mlenský, Hvězdoslavova 4A, Brno, Slatina.
6: Firma Mlenský, raj pro váš byt.
7: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
8: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
7: A tak to bude drahé.
8: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
9: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
10: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafon.cz. Vodafone.
11: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
12: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz.

0: Krokodýl Sebastian. Čerstvé zprávy s Petrovou, čem budou?
1: Hezké odpoledne. Městská část Brno-Střed vyhlásila pro brněnské Vánoce originální soutěž, jakou uslyšíte.
2: Nový stůl, pohodlná pohovka nebo stylová komoda? Na e-shopu Deflé najdete nábytek, který má styl a teď i akční ceny. Stoly, židle, konferenční stolky i další kousky pro celý domov. Nečekejte, nabídka je omezená. Vše najdete na deflé.cz a pozor, Deflé s dvěmi E na konci.

0: Tvarovky Viso pro snadnou a rychlou výstavbu plotů. Nyní se slevou 15% v Big akci. Big Mat, váš Big parťák pro každý projekt.
1: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
2: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
3: Rádio Krokodýl.
4: Hrajeme vám hit za hitem.
5: Po 16. Taylor Swift. A nebo Deep Blue Something. 16 hodin.
6: Akce týdne Kovošrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za elektromotory do 300 kg 20 korun za kilogram.
7: Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
3: Rádio Krokodýl. Počas.
5: Zítra zataženo s deštěm, teploty kolem 20 stupňů.
8: Partner pohodového počasí, lepší stínění. Dodavatel kvalitní stínicí techniky Klimax. www.lepšístínění.cz.
3: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
9: Hezké odpoledne.
3: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
9: Městská část Brno-Střed vyhlásila pro nadcházející ročník akce Vánoce Brno originální soutěž. Radnice chce dát šanci talentovaným hudebníkům, aby složili slavnostní vánoční skladby, které zazní během adventních víkendů na vánočních trzích. Vítěze oznámí odborná porota na podzim. Vánoce Brno se uskuteční od 13. listopadu do 31. prosince. První dětský ombudsman Martin Beneš řešil za necelý rok ve funkci 1557 podnětů, z toho 176 přímo od dětí. Nejčastěji se týkaly sporů v rodinách, postupů škol nebo podmínek v dětských zařízeních.
3: Rádio Krokodýl, Blanensko.
9: V Moravském krasu mohou letos turisté mimořádně navštívit i některé běžně nepřístupné jeskyně. Organizátoři tak učinili k 70. výročí od vyhlášení této nejstarší chráněné krajinné oblasti na Moravě. Lidé se projdou po ministerské trase v amatérské jeskyni, do jeskyně Bíčí skála se vydají za Kelty a do císařské jeskyně za Panou Marií. Majitel fotbalové zbrojovky Vojtěch Kačina uvažuje o výstavbě stadionu v Brně za 3 miliardy korun. Přemýšlí o kapacitě 30 až 35 tisíc diváků. Jak víte, zbrojovka suverénně vyhrála druhou ligu a po třech letech se vrací do nejvyšší soutěže.
10: Element Store Brno. Váš specialista na kola, elektrokola značky Trek a kompletní servis. Stavte se v Brně na Heršpické v M-paláci nebo se podívejte na elementstore.cz.
3: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
5: Pojďme na silnice, víme, jak to jezdí.
11: Hezké odpoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. V Brně v opuštěné ulici před křižovatkou s Uhelnou směrem od Židenic je na vozovce rozlitý olej. Zdržíte se v dlouhé koloně. Na Brněnsku na příjezdu do Malhostovice směrem z Drásova boural cyklista. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna očekávejte silný provoz a přerušované kolony mezi 212. a 196. kilometrem. Podobná situace je i ve směru z Prahy do Brna mezi 178. a 196. kilometrem. T2 z Bratislavy do Brna popojíždí od 3. kilometru. Ucpané silnice 50 z Brna do Bučovic před Slavkovem u Brna. Kolona je na silnici 152 mezi D2 a hlavním tahem na Pohořelice. Houstne provoz na silnici 43 z Brna do Svita před Lipůvkou a omezení vás zdrží na silnici 23 z Brna do Třebíče před Rosicemi. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistant Venka Roštoková.
10: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, skřínek se stávají zatáčky, točí se svět sem na sračky, vedle mě zvrací princezna, nastavím dlaň.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Místo toho, abys hrál s mým otcem karty, jsi mohl trošku víc všímat mě, ne?
3: No to bych rád, ale potom ty peníze na svatbu v životě neseženeme.

0: and I'll write your name.
1: Hit za hitem. A přitom ani jeden dvakrát během dne. Radio Krokodýl.

budem spolu navždycky hledat houby magický, má dobrá ženo. Bylo to jenom na chvíli, teď mojí starý

0: Krásné úterní odpoledne po Jurovi Wienerovi už přes Zbyňa. Tady váš krokodýl, vaše rádio a teď další betelné špicové kolík a taky parádní kořeň Žanek.
1: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.
0: Ano, Žany, tak říkám, že jsi špicové kořeň, co tam pro nás máš, hokni to do placů.
2: Zdar jak svíďa skoro ksny, mládežníci. Gomity, kdo to je spařený kořeň?
0: Tak ty jsi špicové kořeň, spařené podle mě nebudeš, ale co by to mohlo být? Jak to gomete ve štatlu?
3: To je nějaký dobrý borec.
4: To se říká o klukovi?
5: Napadají mě spíš sami z prostěrny.
6: To někdo, kdo je hodně špinavý.
7: Někdo hodně nadává.
0: Takže by to byla nějaká ta sprostěrna, Žany?
2: Spařený kořeň je opilý chlapík. Tak bacha, nikde se nespařte a mějte betelný den.
0: Myslím si, že to je ještě brzo. Na spářku všichni koření. Zdravíme vás, tady Kroxna 1621.
1: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl. Rádio Krokodýl. Zbyněk Kloucký.
8: Městská část Brno-Židenice pod záštitou statutárního místostarosty René Novotného vás zve na druhé židenické sportovní hry na Psukotu. Přijďte si se svými dětmi zasportovat. V sobotu 6. června od 12 do 20 hodin se můžete těšit na program tvořený řadou sportovních zábavných disciplín a pro každou věkovou kategorii. Bonusem bude autogramiáda významných sportovců a večerní koncert rock'n'roll bandu Marcela Woodmana. Takže v sobotu 6. června sportovní oblečení sebou a doražte na druhé židenické sportovní hry na ulici Líšeňská u polikliniky.
9: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Olomouc, Brno a Ostrava. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
10: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, Mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna. Dostane tě do hry.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
12: Tady se vám blíží splátečka a další, a další, a další, a další, a další.
13: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
1: Je dobré mít někoho rád. Rádio, které pomáhá.

0: gostou, joga a mão pra cima e balança!
1: Rádio Krokodýl.
2: Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

Tolik Alanis Morissette a Krokodýl. Jsme vaše rádio, rádi vám hrajeme, za chvíli FR David Words a teď si dáme třeba Clean Bandit, Rock By, ale taky vám povím, protože máme odpoledne, že byste si mohli dát pizzu s krokodýlem jako takovou svačinku. Za chvíli, buďte u toho, ať vám to neuteče. Pizza a krokodýl. Dobré odpoledne.

0: A doufám, že vodka nemizí, když jsme před chvíli v Hantecu řešili, co je to spařené kořeně. Každopádně bych to právě teď zajedl pizzou. Co by na to? Tady krokodýl. Ano, posloucháte Rádio Krokodýl a právě teď můžete vyhrát pizzu pro sebe i své kolegy. Stačí nám napsat, kde právě Krokodýl posloucháte. Jste v kanclu, ve skladu, někde v dílně, v obchůdku nebo třeba, já nevím, na stavbě někde. Dejte nám vědět a naše krokohlídka může dorazit přímo za vámi s pořádnou pizzovou nadílkou. No a nepřijede jenom krokodýl, přijede i Ital Piero Caruso z Caruso Pizza. Pište už teď na e-mail studio@krokodil.cz. Nezapomeňte připsat, odkud jste, kolik vás je a proč bychom měli přijet zrovna za vámi. No a krokodýl dovalí pizzu do hokny.
1: Rádio Krokodýl. Rádio Krokodýl. Zbyněk Kloucký.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Starnet. Moderní internet. Starnet. Digitální televize. Starnet. Mobilní volání. Starnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete starnetovat. www.starnet.cz.
4: Bezvafest. Největší festival zábavy pro celou rodinu už 13. června ve Slavkově. 30 atrakcí zdarma, 2 stage plné hvězd, Syriakary, Pokáč, Lollipops, Kája a Bambuláček, Moon a další. Vše je v ceně vstupenky, tak kup nejlevněji hned na bezvafest.cz.
5: S Emou mě baví svět. Vás bude bavit také. Cestovní kancelář Ema vám nyní nabízí.
6: Řecký ostrov Levkáda v Jonském moři. Odlety z Brna na 8 až 15 dní. Velké slevy last minute na červnové odlety do hotelů oblíbených letovisek Nidry a Ajos Nikitas.
5: Cestovní kancelář Ema, Kozí 10, Brno. www.emma.cz.
7: Za kolik bereš?
8: No, za 2000. A stejně nikam nedojedu.
7: A proč ještě nejezdíš elektricky?
6: Pořiďte si nové Volvo. Elektrické nebo plug-in hybridní. A rozlučte se s častými návštěvami čerpací stanice. Přijďte do Autopala z Brno a objevte, jak pohodlná může být jízda bez starostí. Elektrické Volvo od Autopala z Brno. Jízda, která vás bude bavit.
9: Hledáte perfektní brýle na léto? V optice Fielmann pořídíte sluneční brýle od 300 korun a dioptrické sluneční již od 690 korun. Navštivte naše pobočky nebo nakupujte na fielmann.cz.
10: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz.

0: Hraje vám Krokodýl, vaše rádio. Máme největší hudební výběr, ale teď na chvíli přibrzdíme, protože připraveny jsou informace a zprávy F5 a Jahody už frčí. Více o tom za chvíli.
1: Hezké odpoledne, začala sezóna samosběru jahod, i o tom už za chvilku.
2: Rádio Krokodýl. Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
3: Pěkné úterý, zveme vás dnes do divadla. Inscenaci Zářivá verbež nabízí divadlo Reduta v 19 hodin. Hru Vlastenci nabízí Mahenovo divadlo v 19 hodin. A komedii Anděl v lihu nabízí divadlo Bolka Polívky v 19 hodin.
2: Rádio Krokodýl.
4: Co budeme dělat o víkendu?
5: Vyrazíme na dětský den do Olympie Brno. Od 6. do 7. června tam budou soutěže a atrakce s hračkami od Mattela, Hot Wheels a Barbie, parkourový setup, arkádové hry, airhockey a herní simulátor.
4: Jo, to zní jako skvělá zábava.
5: Jasně.
4: Na dětský den pojedeme do Olympie Brno.
6: FMX Gladiator Games se po dlouhých 27 letech vrací do Brna. Nejlepší světoví jezdci freestyle motocrossu ti předvedou show plnou dechberoucích triků. Zažiješ souboj novodobých gladiátorů a rozhodneš, kdo vyhraje. Legendární FMX Gladiator Games 27. února 2027 v brněnské T-Aréně. Vstupenky v síti Ticketportal.
7: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
2: Rádio Krokodýl.
8: Hrajeme vám hit za hitem.
0: A je namícháno Rihanna Only Girl. A taky vem Wake Me Up Before You Go Go. Wake me up before you go go. S Lucí bude odpoledne svítat. Svítání noci. Čtvrt minutky a bude pět.
9: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za elektromotory do 300 kg 20 korun za kilogram. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Tak se pojďme podívat na to, jak bude zase v úterý. Bude to vypadat úplně jinak než dneska. Středa bude oblačná, ráno mírný déšť, odpoledne ojedinělý déšť a teploty půjdou dolů, klesnou až na 16 stupňů Celsia.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Je pět, hezké odpoledne.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Správa hřbitovů města Brna v těchto dnech zahájí rekonstrukci cest na hřbitově v Králově Poli. Práce za více než 35 milionů korun budou zahrnovat také opravu rozvodů vody. Vznikne i okolo 300 kolumbárních oken a rozptylová loučka. Sezóna samosběru jahod se naplno rozbíhá napříč celým Českem. První farmy otevřely už v posledním květnovém týdnu. Další spouští sběr během prvních červnových dnů. Ve většině regionů letos lidé zaplatí za kilogram nasbíraných jahod mezi 90 a 99 korunami, což je u řady pěstitelů zhruba o 10 korun více než loni. České dráhy od 18. června nabídnou víc spojů mezi Prahou a Břeclaví nebo Bratislavou. Na lince EX41 s názvem Slovan, která povede přes Otrokovice, pojedou nové spoje od čtvrtka do pondělí. Tři nové zpáteční spoje propojí Prahu s Břeclaví a jeden se slovenskou metropolí. Jízdenky už jsou v prodeji. První obětí nepovedené sezóny, ve které fotbalisté Artisu nesplnili svůj cíl a nepostoupili do první ligy, se stal sportovní ředitel Vlastimil Chytrý. Vedení ho odvolalo poté, co tým jasně podlehl v baráži Slovácku po výsledcích 1-4 a 0-3.
9: Element Store Brno. Váš specialista na kola, elektrokola značky Trek a kompletní servis. Stavte se v Brně na Hrušpické v M-paláci nebo se podívejte na elementstore.cz.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: A už sledujeme odpolední dopravu.
10: Hezké odpoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna očekávejte silný provoz a přerušované kolony mezi 202. a 196. kilometrem. Podobná situace je i ve směru z Prahy do Brna mezi 178. a 196. kilometrem. D2 z Bratislavy do Brna popojíždí od 3. kilometru. Silný provoz je na silnici 43 z Brna do Svitav před Lipůvkou. Na příjezdu do Starého Města Uherského Hradiště směrem z Otrokovic se srazila dvě osobní auta. A v Brně v Joštově ulici došlo ke střetu osobního auta s tramvají. Na místě zasahují záchranné složky, připravte se na komplikace. Pro Radio Krokodýl z Global Assistant Lenka Roštoková.
7: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě na

0: 3 minutky po 17. Hezké úterní odpoledne přeje Krokodýl. Už chystáme Zlatíčka. Zeptáme se jich třeba, co dělá zdravotní sestřička.
1: Sestřička podává nějaký injekce nebo i nějaký třeba kafe.
0: Tak to jsem zvědav. Zrovna o víkendu jsem moderoval akci, kde bylo 1500 brněnských tancujících sestřiček. Tak co sestřičky dělají, to zjistíme s dětmi už za malou chvíli. Krokodýl Zbyněk Loucký, dobré odpoledne.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: To berete tolik za půlhodinovou práci? Děsí se zákaznice, když instalátor odchází. Jestli vás to rozčiluje, můžu to protáhnout třeba na 5 hodin.

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: Ano, holky, kluci, Zlatíčka, tak co, jedete teďka ze školky nebo ze školy někde v autě s mámou a s tátou? My jsme se rozhodli, že se vás zase něco zeptáme a vy nám to taky parádně vysvětlíte. Tak třeba nás napadla otázka, co dělá zdravotní sestřička?
2: Zdravotní sestřička, to se tak říká jako paní doktorka, ale ta se stará o něco lepšího.
3: Píchá dětem injekce. Třeba když někdo odejde z nemocnice, tak mu dá na cestu nějaký lék nebo třeba nějakou odměnu za to, že by šikovnil pana doktora.
4: Sestřička podává nějaký injekce nebo i nějaký třeba kafe.
1: Jo, to kafe, to je lepší než ty injekce. A tak děkujeme, už to víme.
0: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Rádio Krokodýl. Zbyněk Loucký.
5: Mami, já se nudím. Co dnes budeme dělat?
6: Tak vyrazíme do Toboga Bongo v brněnském Avionu. Jsou tam prolézačky, skluzavky, tobogány, horolezecká stěna a mnoho dalších atrakcí. A když ti to nebude stačit, přejdeme si hned vedle do Air Jumpu. Je to velký sportovně zábavní park, kde jsou třeba trampolíny, pěnové bazény a adrenalinová skluzavka.
5: Mami, já chci do Bonga. Tam nás to vystřelí úplně do oblak. www.toboga.cz. Léto plné her, pohybu a radosti.
7: Festival vín je tady, 4. června v brněnském Semilase. Vína, která běžně neochutnáte. Více než 200 výjimečných vín od špičkových vinařů z celé Evropy na jednom místě. Neomezená degustace, skvělé jídlo a večerní afterparty. Vstupenky právě teď na justwine.cz.
8: Zdraví vás kapela Piráti 44, která se po delší pauze vrací na palubu se Zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz. Pod hladinou řeky.
9: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
10: Moderní internet www.starnet.

0: klimatizace za nejlepší ceny, a to nově s garancí až 10 let. Nevěříte? Přijďte k nám na Komenského 1 do Hodonína nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr Krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Je dobré mít někoho, kdo vás má rád. Rádio, které pomáhá.

0: Get Far a The Radio. Radio Krokodýl. Dobré 2. červnové odpoledne přejeme, jsme vaše rádio a Krokodýl fandí školám, které omezují mobilní telefony na školách. Tak si nyní pojďme poslechnout, jaká další škola se k tomuto zajímavému projektu připojila.
1: Krokodýl tleská školám, které dětem omezují používání mobilních telefonů v době výuky.
2: Jmenuji se Magda Třeská, jsem ředitelkou základní školy Mutěnické 23 Brno. Máme zakázané mobily pouze po domluvě s žákem v různých případech. Tohle se nám velmi osvědčilo, protože žáci se více v přestávkách pohybu, mezi sebou komunikují a navazují kontakty.
1: Za naše děti děkuje Rádio Krokodýl. Rádio Krokodýl.

0: Posluchači milují krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky, aby ne v banku 103 900.
1: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
0: A hlavně taky jeden zvuk a telefonní číslo 603 103 103. Tak tady je, volejte.
1: Dobré odpoledne, Brno a celá Jižní Moravo. Rádio Krokodýl.

0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
1: A je to tady krokodýl Zbyňák, kdo volá? Halo? Halo, halo? Teď?
2: Dobrý den, Martin.
1: Martine, zdravím, dobrý den, krásné odpoledne. Jak se máte, Martine?
2: Tak pracovně.
1: Jasný, tak to trošku okořeníme. Zaměstnání. Protože v banku je 103 900 korun, bez stovky 104 000. No a taky jeden zvuk. Já ho, Martě, nepustím, jo?
2: Určitě.
1: Tak jdeme na to. A teď už celé Brno, a nejenom Brno, poslouchá jenom vás.
2: Já mám pocit, že to je napnutí a prásknutí gumičky.
1: Napnutí, prásknutí gumičky, informace pro arbitra. Co to je za gumičku to třeba?
2: Klasická gumová.
1: Úplně klasická, velká zavařeninová, nebo úplně normální gumička?
2: Klasická gumička.
1: Klasická gumička, napnutí, prásknutí. Kde se zrodila tahle myšlenka, Martine?
2: Ani nevím, tak nějak mě to napadlo, když jsem to poslouchal.
1: Je to celkem banální věc a opravdu tahle věc podle mě nebyla. Neslyšel jsem ji. Tak napneme a práskneme gumičku. Dávám to arbitrovi. Souhlas, Martine?
2: Souhlas.
1: Jdeme na to. Prásklo to těsně vedle asi.
2: Bohužel.
1: Martine, určitě, ale i takhle díky. Hezké odpoledne, ať to utíká v práci a my navyšujeme bank. Ahoj.
2: Díky, já skvěle.
0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Už

0: Rádio Krokodýl. Zbyněk Loucký.
1: Za kolik bereš?
2: No, za 2000. A stejně nikam nedojedu.
1: A proč ještě nejezdíš elektricky?
3: Pořiďte si nové Volvo. Elektrické nebo plug-in hybridní. A rozlučte se s častými návštěvami čerpací stanice. Přijďte do Autopala z Brno a objevte, jak pohodlná může být jízda bez starostí. Elektrické Volvo od Autopala z Brno. Jízda, která vás bude bavit.
4: Hledáš team building, co má šťávu, na který budete s týmem dlouho vzpomínat? Akce s intenzivním zážitkovým programem, skvělou zábavou i uvolněnou atmosférou. Sportovní areál Komec Brno Komárov. Adrenalin, pohyb i zábava na jednom místě. Komec. Zažij víc než jen sport. www.komec.cz.
5: Přijďte zažít nezapomenutelný degustační podvečer s vůní moravských vín a živou cymbálovou muzikou ve výjimečných prostorách historických vodojemů v Brně na Žlutém kopci. Mikulečtí vinaři nám osobně představí své nejkvalitnější vzorky. Neomezená konzumace, gastronomie, tradiční melodie cymbálky a prohlídka industriálních prostor vodojemů a přilehlého parku. Mikulecké bečky už v pondělí 8. června od 18 hodin. Srdečně zvou mikulečtí vinaři. Počet míst omezen. Předprodej na mikulečtivinaři.cz.
6: Za 100 páďo, děcka za 50 a celý den u vody.
7: U velké vody, koupaliště Slavko a dětský bazén Brouzdeliště.
6: To musíš zažít. Plážový volejbal, lehárko pod stromy, dětské hřiště a super dva bary.
7: Prostě koupaliště Slavkov.cz.
6: Koupaliště Slavkov.cz.
8: Slovenský rapper Rytmus, Jan Bendik, DJka Andrea Pomeje, DJka Kristýna Šiková nebo Jay-Z Band rozezní letošní Fashion Night Brno, která slibuje večer plný módy, luxusu a výjimečné atmosféry. 11. června se na brněnském výstavišti představí také módní návrháři Jana Pištějová, Miroslav Michael Knot, Beach Swan, Iveta Řádková a Pavel Děvula. České mis a modelky, které pravidelně září na prestižních akcích doma i v zahraničí. Exkluzivní show pro spojující módu, hudbu a jedinečný zážitek. To je Fashion Night Brno 11. června na brněnském výstavišti. Vstupenky na www.fashionnight.cz.
9: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
10: Mějte Krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz.

0: Hezký úterní podvečer, blíží se 18. Hraje vám Krokodýl, jsme vaše rádio. Ale myslím, že nabídneme v tuto chvíli taky informace a zprávy, tedy zprávy v 6, co v nich.
1: Hezké odpoledne, dětské hřiště na Obilňáku už je uzavřené, i o tom za chvilku.
2: Rádio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě. Zveme vás na řečkovický Craft Beer Festival. Užijte si neopakovatelnou atmosféru pivního festivalu na krásném místě v amfiteátru starého pivovaru v Brně Řečkovicích. Čepovat se budou ta nejlepší česká i zahraniční řemeslná piva a o muziku nebude nouze. Skvělé pivo a pohoda na řečkovickém Craft Beer Festivalu 5. a 6. června. Těšíme se na vás.
4: Rádio Krokodýl.
5: Transport show Truck and Bus v Brně je po dvou letech opět tady. 12. a 13. června

0: a autobusy všech rozhodujících značek a dodavatelů v Evropě a oslavit tak prodloužený víkend oslav silniční dopravy. Tak and Bus. Bohatý doprovodný program a to nejen s dakarskými speciály. Více na www.transportshow.cz.
1: Dopřejte si nové žaluzie nebo rolety vyšší kvality se čtyřletou zárukou od firmy Žaluzie Slavík, které vám vydrží v oknech dalších 15 až 20 let. www.žaluzie-slavík.cz.
2: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
3: Aha.
2: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
3: A co SSB?
2: SSB? Co je SSB?
3: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
2: A to je nějaká nová investice?
3: To je stavební spoření od Buřinky.
2: Aha, a kde se to dá stáhnout?
3: No normálně v Georgii.
4: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
5: Rádio Krokodýl.
6: Hrajeme vám hit za hitem.
7: A už jsme to namíchali, Hunter X Golden. Stejně tak Madonna, Jump. A No Name, děkujem, že si. Děkujeme, že jste naladěni. Jsme Krokodýla a můžete se těšit na hit za hitem. Za minutu bude 6.
8: Akce týdne Kovošrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za elektromotory do 300 kg 20 korun za kilogram. Barco. Výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
5: Rádio Krokodýl. Počasí.
7: Zítra se změní charakter počasí, bude hodně oblačno, ráno mírný déšť, odpoledne ojedinělý déšť. Teploty zítra klesnou až na 16 stupňů Celsia.
9: Partner pohodového počasí, lepší stínění. Dodavatel kvalitní stínicí techniky Klimax. www.lepšístínění.cz.
5: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
10: Pěkné odpoledne.
5: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
10: Dětské hřiště na obilním trhu je uzavřené. Dělníci tam zahájili rekonstrukci, která potrvá do konce srpna. Přibudou nové herní prvky, pítka i vodní mlžítka. Součástí hřiště budou například skluzavky, houpačky, pískoviště nebo lezecká stěna. Opravy výjdou na více než 8 milionů korun.
5: Rádio Krokodýl, Břeclavsko.
10: Bývalý kryt civilní obrany z 50. let se po desetiletích otevře veřejnosti v Břeclavi. Zájemci si mohou prohlédnout několik exponátů, například filtrovnu vzduchu nebo vybavení pro případ jaderného útoku. První prohlídky pro veřejnost začnou už tuto sobotu.
5: Rádio Krokodýl, Blanensko.
10: V Kunštátu na Blanensku i přes přehánky v posledních dnech dál platí zákaz napouštění bazénů, nádrží a zalévání zahrad. Skončit by ale mohl tento týden. Zákaz v Kunštátu platí od poloviny minulého týdne kvůli hrozícímu vyprázdnění vodojemu. Opatření se týká i přidružených obcí. Nová sezóna hokejové extraligy začne ve středu 16. září. Mistrovské Pardubice přivítají v prvním kole ve východočeském derby Hradec Králové a poražený finalista Střince se představí na ledě Karlových Varů. Rozlosování soutěže dnes zveřejnila Asociace profesionálních klubů ledního hokeje.
11: Element Store Brno. Váš specialista na kola, elektrokola značky Trek a kompletní servis. Stavte se v Brně na Hrušpické v M-paláci nebo se podívejte na elementstore.cz.
5: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
7: Úterní podvečerní doprava nás zajímá právě teď.
12: Hezký podvečer všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 z Prahy do Brna očekávejte silný provoz a přerušované kolony mezi 178. a 196. kilometrem. V Brně Volcově ulici u autobusové zastávky Slatina rozcestí bourala dvě osobní auta. A na dálnici D2 z Bratislavy do Brna popojíždí kolona od 3. kilometru. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistant Lenka Roštoková.
11: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Ano, krokodýl, 2,5 minutky po 18. Hezký, slunný podvečer. Šaliny a trajfy v ulicích Moravské metropole. Co šaliny a trajfy? Retro šaliny a retro trajfy už zase jezdí. Podíváme se na to za malou chvíli. Teďka vyrazíme do lesa, taky na chvilku. Krokodýl Zbyněk Loucký, pomaličku dobrý večer.
1: Dneska všichni říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: tak ukrutnou nudu.
1: Nechte se bavit.
2: Nechte se bavit.
1: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
3: Žádám o ruku vaší slečny dcery. A máte nějaký majetek? Proč? Chci se s vaší dcerou oženit, ne si ji koupit.

0: Posloucháte hudební jízdu s Rádiem Krokodýl a teď se jdeme taky svést.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
0: Retro tramvaje, historické trolejbusy, oblíbený dřevák, dopravní podnik od tohoto víkendu už nasadil historické vozy na linky 10 a 32. V červenci se pak vrátí také tradiční linka H4. Fanoušci retro dopravy si tak v moravské metropoli znovu přichází na své. Dopravní podnik bude historické dopravní prostředky nasazovat vždy o víkendech na jeden vybraný spoj a cestující se s nimi budou moci vozit až do konce léta. Na linkách platí běžné jízdy. V létě nabídku doplní také tradiční historická linka H4, tedy historický dřevák. Šalina bude jezdit z Komeňáku přes Čáru, Svoboďák, Zelňák, Nádr až na Mendlovo náměstí. Starý dobrý krokodýl se taky rád historicky sveze, co vy?
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
2: Rádio Krokodýl. Zbyněk Loucký.
3: S Emou mě baví svět. Vás bude bavit také. Cestovní kancelář Ema vám nyní nabízí.
4: Bulharsko, slunečné pobřeží. Odlety z Brna na 8 až 12 dní do 3hvězdičkového hotelu přímo u pláže nebo 4hvězdičkového hotelu s vlastním akvaparkem. Ideální pro rodiny s dětmi.
3: Cestovní kancelář Ema, Kozí 10, Brno. www.emma.cz.
5: Kilian Gate Camp po roce opět v Jedovnicích 9. až 11. července Camp Olšovec. Zahrají Alkehol, 13. století, Komunál, Doga, Zakázaný ovoce, Morčata na útěku, Smola a hrušky a Krejson. Lístky na kiliangang.cz.
6: FMX Gladiator Games se po dlouhých 27 letech vrací do Brna. Nejlepší světoví jezdci freestyle motocrossu ti předvedou show plnou dechberoucích triků. Zažiješ souboj novodobých gladiátorů a rozhodneš, kdo vyhraje. Legendární FMX Gladiator Games 27. února 2027 v brněnské T-Aréně. Vstupenky v síti Ticketportal.
7: Starnet. Moderní internet. Starnet. Digitální televize. Starnet. Mobilní volání. Starnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete starnetovat. www.starnet.cz.
8: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
9: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
8: A tak to bude drahé.
9: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 000 korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
10: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.

Dobrý úterní večer s datem 2. června 2026. Při Krokodýl už chystáme No Name. Děkujeme, že jste naladěni na Krokodýl. Pak přidáme třeba taky Madonu. Čam. No a jestli už přemýšlíte o dnešní večeři, tak poslouchejte za chvíli a můžete si tak trošku dát pizzu s krokodýlem. Hezký večer, báječný poslech přeje Zbyňa. Krokodýl, mějte se fajn. Děkuji.

0: Madonna Jump. A teď skočíme na pizzu, tady Krokodýl. Ano, posloucháte Rádio Krokodýl a právě teď můžete vyhrát pizzu pro sebe i své kolegy. Dá se říci, třeba pokud teď jedete domů, přemýšlíte o večeři a máte hlad, tak vás trošku naladím. Stačí každopádně napsat, kde právě Rádio Krokodýl posloucháte, jestli v kanclu, ve skladu, třeba v dílně, já nevím, nikde v krámě, v obchodě nebo na stavbě třeba, nebo zrovna v autě. A dejte nám vědět, potom naše krokodýlka může dorazit přímo za vámi s pořádnou pizzovou nadílkou. Nepřijedeme sami, přijede i Ital Piero Caruso. Z Caruso Pizza pište už teď na e-mail studio@krokodil.cz a nezapomeňte připsat, odkud jste, kolik vás je a proč bychom měli přijet právě a jen za vámi a jen za vámi a jen za vámi. A my dorazíme.
1: Rádio Krokodil. Zbyněk Loucký.
2: Už po 13. vás zveme na multižánrový festival Bílovická křižovatka, který i letos přináší skvělá hudební vystoupení. V sobotu 6. června se můžete těšit na kapely Helmutova stříkačka, Pumpkins, AG Fleck, Prague Queen, I'm Oscar a další program. Vše na www.bílovickakřižovatka.cz. Těšíme se na vás na Bílovické křižovatce 6. června v Bílovicích nad Svitavou.
3: Jste spolehlivý, samostatní a máte zájem o perioperační péči? Masarykův onkologický ústav nabízí místa pro všeobecné sestry na operačních sálech, finanční podporu specializačního vzdělávání a široké spektrum benefitů. Více informací na www.mou.cz/kariéra. Staňte se součástí našeho týmu, který mění životy k lepšímu.
4: Pozor, Bezvafest se blíží. Největší festival zábavy pro děti i rodiče na Moravě. 30 atrakcí, Luna Park, youtubeři, koncerty, dětské show, zábavní zóny. Vše v ceně vstupenky. Bezvafest Slavkov u Brna už 13. června. Nejlevnější vstupenky na bezvafest.cz.
5: Majitele psů a koček, pozor! Víte, kam se obrátit, když se s vašimi mazlíčky něco stane? Kde vám pomůžou 24 hodin denně 365 dní v roce v češtině i angličtině? Zvíře Plus. 778 011 112. A kdo si číslo nezapamatuje, ať si ho rovnou napíše do mobilu. 778 011 112. Nikdy nevíte, kdy se bude hodit. Zvíře Plus. Moderní veterinární klinika v Brně s nepřetržitým provozem.
6: První probuzení na moři?
7: První selfie s delfínem.
8: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
9: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď. Na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
10: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Navštivte showroomy v Brně na Vídeňské nebo Maříkově a vyberte si spolehlivý vůz. Více na ckauto.cz. CAK, člen skupiny Auto UH.
1: Krokodýl.

Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Face ID mě nepoznává. Pamatuju na ty dny, v nich jsi byla ty. Těžko se ledáme, drahokami.
1: Krokodýl, krokodýl.

0: Blíží se 7. respektive 19. A tak krásný, sluný, jarně letní večer přeje Krokodýl právě teď, kdy už jsme nachystali a namíchali, ale hlavně vás chystají se na vás a čekají vás hity na přání.
1: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Ale my taky ještě přihodíme tedy Swims Bad Dreams. Dáme i Love Generation, Bob Sinclair. A nevzdávejte to, Gump, protože to nevzdá. Když jsme Krokodýl, můžete se těšit na hity na přání za chvíli a prostě taky hit za hitem, tak jak to rádi umíme. Blíží se 7.
1: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: To přinese zítřejší středa, prostředek týdne, bude to změna charakteru počasí. Zítra oblačno, ráno mírný déšť, odpoledne ojedinělý déšť, teplota klesne na 16 stupňů Celsia.
2: Za kolik bereš?
3: No, za 2000. A stejně nikam nedojedu.
2: A proč ještě nejezdíš elektricky?

0: Pořiďte si nové Volvo, elektrické nebo plug-in hybridní a rozlučte se s častými návštěvami čerpací stanice. Přijďte do Autopalace Brno a objevte, jak pohodlná může být jízda bez starostí. Elektrické Volvo od Autopalace Brno. Jízda, která vás bude bavit.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
3: I když jarní měsíce nebyly letos teplotně nějak rekordní, v součtu šlo v Brně o třetí nejteplejší jaro v historii měření od začátku 19. století. Oproti průměru let 1961 až 1990 bylo o 3,1 stupně teplejší. Správa hřbitovů města Brna zahájí rekonstrukci cest na hřbitově v Králově Poli. Vznikne také okolo 300 kolumbárních oken a rozptylová loučka. V Moravském krasu mohou turisté mimořádně navštívit i některé běžně nepřístupné jeskyně. Ochranáři tak učinili k 70. výročí od vyhlášení této nejstarší chráněné krajinné oblasti na Moravě.
2: Přehled dnešních událostí z Brna a jižní Moravy na rádiu Krokodýl. Dopravní servis Rádia Krokodýl.
4: A šup na večerní dopravu.
5: Hezký večer všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 z Prahy do Brna očekávejte silný provoz a přerušované kolony hlavně kamionů mezi 190. a 196. kilometrem. A na dálnici D2 na 14,5. kilometru ve směru na Bratislavu stojí u krajnice odstavené osobní auto. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistant Svenka Roštoková.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

úterý večer 7 a Krokodýl. To je Jirka Wiener a Hity na přání. Tak si to nenechte ujít, 603 103 103. Jsme tu pro vás, hrajeme podle vás. Užijte si to s Jirkou, to vám přeje od mikrofonu Zbyněk Loucký. Hezký večer, naslyšenou. Ahoj.

Doufám, že nemáte bad dreams, ale třeba beautiful dreams. Krokodýl, jsme vaše rádio. No a teď už startuje hity na přání za mikrofonem Krokodýla Jirka Vínare. Střídám Zbyňka, no a hlavně vy nás střídáte. Tohle náš interaktivní pořad hity na přání. Volejte 603 103 103 Krokodýla právě teď.

0: Gump na kroku dílo, teď už zdravíme na Brněnskou přehradu, kde se chystá show Regiotechnis Brunensis, už je za měsíc. No a někdo, kdo to bude sledovat přímo, jak na dlaní, kdo tam, halo?
1: Halo, halo, dobrý večer všem, ahoj, tady Tom Prigl.
0: No zdar Tome.
1: Budu to sledovat, to je jasný, to je jednoduchý.
0: Povídej je, komu zahraješ?
1: Takže prosím pěkně, synové Honzík David, Brambořík, Zenda, Ťapka, Dán, Brácha, Radek Krkovičkovi, Kocour, Krokodýl a vám, no prostě vám vše do krokodýla ještě samozřejmě.
0: Moc děkujeme. Tak zdravíme tě, Tome, no a vás taky, volíte studio 603 103 103 Krokodýla. Hity na přání.

0: Purple Disco Machine a Krokodýlo.
1: Rádio Krokodýl a hity na psání.
0: V hitech na přání hrajeme podle vás, tak kdo pak se dovolal další, kdo tam?
2: Tady Pavel Janša z Velkého Mezeříčí z pečovatelského ústavu, kam bych chtěl zahrát všem sestřičkám, kteří tady u nás pečujou a všichni okolo ní. No a potom bych chtěl zahrát samozřejmě paní Bohunce Dvořákové, která mě dneska dovezla nahoru, včetně a dolů mě zase vezl Petr Hutárek a pozdravit mé vnoučky, jednu pravnoučku Míšu a Filipa, ten můj syn s Jelpými. A samozřejmě bych chtěl pozdravit Violetku, Andreju a Zuzku a Martinu. Díky.
0: Tak jo, zdravíme je všechny, i tebe, Pavle, a vy si zavolejte taky do Krokodýla.
1: Rádio Krokodýl. Hity na psání. Pro celé Brno a Jižní Moravu. Volej právě teď 600

0: Tady jsou hity na přání, hrajeme podle vás. Janče na telefonu, Janče, ahoj. Tak ho pozdravíš, jak to máš?
1: Pozdravím všechny hlavně, co mě znají, kdo tam byla, hlavně do rádia, hlavně všem.
0: No taky pro tebe, jo?
1: A, díky.
0: Měj se krásně, no a vy si můžete taky zavolat do Krokodýla na číslo 603 103 103, tohle náš interaktivní pořad je na přání. Krokodýl, hrajeme podle vás.

Je to napřání, no a Jara z Obřan mi píše, že máme zahrát na Orlovnu pro všechny brigádníky, že tam mají dneska brigádu. Tak je, Jaro, i pro tebe zdravíme do Obřan.

0: krokodýl Bob Sinclair. Tohle jsou hity na přání, za okamžik pokračujeme a nezapomeňte vstávat s námi, s krokodýlem.
1: Nejlepší po ránu.
2: Ahoj, já jsem Tonda.
3: A já Katka. Vstávejte s námi a nic vám neunikne. Sledujeme pro vás živě události v Brně a na Jižní Moravě.
2: Víme, kde to stojí v kolonách a víme, jestli to dneska bude na deštník nebo na sluneční brýle.
3: Do toho vás bavíme. Těšte se na rubriky O mužích jen dobře, Blbec nakonec.
2: A na procvičení brněnského hantecu.
3: Také soutěžíme o prachy na ruku.
1: To nejlepší po ránu.
4: Každé všední ráno od půl 6. do 9.
5: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz. Je dobrý.

Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Hity na psání, tady Krokodýl, hrajeme na celé Brno, celou Jižní Moravou, tak kdo pak se dovolal, kdo bude vybírat, halo?
1: Tady Iveta.
0: Ivetku, zdravíme do Hodonína, je to tak?
1: Ano.
0: Do Hodonína na 93,4 FM. Tak, jak se tam máte dneska?
1: Máme se tady dobře.
0: Komu zahraješ, co to bude?
1: Pro Jardu, pro Davida.
0: A ještě
1: pro... Leoně. Do tak. Prušánek.
0: Zdravíme i Lenku do Prušánek a tebe do Hodonína. Měj se krásně, ahoj.
1: Jo, děkuju.
2: Rádio Krokodýl. Hity na psání. Pro celé Brno a Jižní Moravu. Volej právě teď 603 103 103.
3: Žiju příběh z Lepurela. Skládám stránku ke stránce.

to vám hraje Krokodýl. Přejeme parádní večer, ať už jste doma. Možná jste si otevřeli pivečko, vínečko. Posíláme Natašu Benningfield teďka pro Majku, která poslouchá přímo v Líšni. Taky do Líšně zdravíme. Možná pod pergolu Natasha Benningfield. Unwritten. Tak pěkný večer.

0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
1: Majitel fotbalové zbrojovky Vojtěch Kačena uvažuje o výstavbě stadionu v Brně za 3 miliardy korun. Přemýšlí o kapacitě 30 až 35 tisíc diváků. Dětské hřiště na obilním trhu je uzavřené. Dělníci tam zahájili rekonstrukci, která potrvá do konce srpna. Přibudou nové herní prvky, pítka i vodní mlžítka. V Kunštátu na Blanensku i přes přehánky v posledních dnech dál platí zákaz na pouštění bazénů, nádrží a zalévání zahrad. Skončit by ale mohl tento týden.
0: Přehled dnešních událostí z Brna a jižní Moravy na rádiu Krokodýl.

Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

loca.

Krásnou noc vám všem, před námi druhý červnový krokodýlí pelíšek, ano, přeji vám tu správnou úterní pohodu, doufám, že jste připraveni si to vychutnat, jak se patří, jdeme na to, hity jsou tu, příjemný poslech.

0: škole, lidi hrají cizí role, pak je život musí bolet. Díky za každou tu chvíli, díky, že ty chvíle cítím, díky za slunce, co svítí, díky druhým za ty díky. Vždy se vrátí to, co šítíš, nejde jenom vodu vířit, souběhu se zpětnou vazbou, dávno znám to, za čím mířím.
1: Zkouším žít, jako by po noci nepřišlo ráno.

0: Příjemný poslech všem Jarmilům, kteří dneska slaví svůj svátek. Pánové, užijte si ho a hlavně užijte i další hit. My ho máme tady, ano, pro vás na Krokodýlu.
1: Bezvafest, největší festival zábavy pro celou rodinu, už 13. června ve Slavkově. 30 atrakcí zdarma, 2 stage plné hvězd, Syriakary, Pokáč, Lollipops, Kája a Bambuláček, Moon a další. Vše je v ceně vstupenky, tak kup nejlevněji hned na bezvafest.cz.

0: Na Krokodýlu jsou další hity připravené. Jarek vám přeje hezký poslech. Teď budeme zdravit také do Svitav. Ano, Svitavy a okolí ladí a poslouchají na 96,3 FM. Tak pěkný poslech a hezkou noc.
1: Na dlání jednu z tvých řas do tmy se koukám. Hraju si písničky tvý, co jsem ti psal.

Vychutnáváme si ten největší hudební výběr. Úterní plíšek nám krásně valí dál. Dnes máme Mezinárodní den prostitutek. Jenom abyste viděli, čím zajímavý je třeba právě ten dnešní den. Já vám ale přeji krásný poslech dalších hitů.

Je dobré mít spřízněnou duši. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi. You shot me so down.

Úterní krokodýlí pelíšek valí dál, Jarek Hemala stále s vámi, vy stále třeba i na cestách. Je spousty řidiček a řidičů, co jsou za volantem, i třeba profesionální, i třeba taxislužeb, kteří nás ladí a poslouchají. A já jsem za to rád a právě za volant vám posílám další hit.

Naladění jste na vlnu Krokodýla a to je dobře, blíží se nám půlnoc, stihneme určitě spousty skvělých hitů, no ale jinak spousty zajímavých věcí se událo i dnešní den. Třeba v roce 1358 moravský markhrabě Jan Jindřich Lucemburský potvrdil Brnu všechna privilegia udělena předchozími panovníky a to znamenalo tehdy hodně, tak Brno dneska pěkně se to samozřejmě sečetlo a já vám přeji teď pohodu, ať vám také někdo pěkně potvrdí všechny vaše privilegia a užijete si pak společně největší hudební výběr tady na Krokodýlu.

Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Na vlně Krokodýla užíváme hit za hitem a to je dobře. Jarek Hemalová, zdraví, krásný poslech přeji. No a jdeme opět mezi naše nejmenší posluchače. S mikrofonem jsme se vydali mezi Zlatíčka Krokodýla a ptali jsme se, kdo je machr?
1: Když někdo poháje, tak tomu říká machování.
2: Ten rychle pracuje. Ten, kdo se vždycky úplně všude chlubí, co má třeba. Hele, já mám diamant, ty to je hezký. A já mám všechno a ty nemáš nic.
3: Machr je, když někdo pracuje.
0: Kdo je to machr? Na to jsme se ptali našich nejmenších. Tak nemachrujte, užívejte další hity. Jarek přeje hezký poslech.

Je dobré mít své jistoty. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Elektromobilita tady u nás posiluje mezi zeměmi EU, opouštíme poslední pozice a právě i na tom se zaměříme teď ve vysílání Krokodýla. Ano, elektromobilita je u nás i třeba na jihu Moravy čím dál tím silnější. Duben byl v počtu nově registrovaných elektromobilů rekordní. Česká republika díky tomu opouští poslední příčky žebříčku zemí Evropské unie. Aktuálně je v podílu elektromobilů na 22. místě. Je za ní Řecko, Estonsko, Polsko, Slovensko a Chorvatsko. Vyplývá to z analýzy, kterou zveřejnilo Centrum dopravního výzkumu. Tak, jenom abychom viděli, toliko průzkum, teď už další hity. Jarek přeje krásný poslech. You can walk my-

0: Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Rádio Krokodýl.
1: Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.